0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme CDčko Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných Chlapský slovo.
2: Country rádio, nejvíc country.

0: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce. Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po letech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
1: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
0: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
1: Well, krása je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefandí. Vy vidíte můj nos?
0: No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano.
1: To bumerang udělal vizit návštěvu na mém ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
0: Takže Wendy, u nás je to lepší?
1: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD.
0: Wendy, my říkáme JZD.
1: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, hořčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
0: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
1: Celá Praha je pro motocrossového jezdce opravdový ráj. Tolik Wimolu, Herbolu, Bully and Jemek. With Chichi Stones.
0: Chichi Stone, co ti myslíte?
1: Kočičí hlavy s asfaltovou polivou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
0: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
1: A můžu něco zeptat já se vás?
0: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
1: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi supříko. Pravda. Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnátý i mamut.
0: Wendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
1: Why? Máte přece pěší zónu.
0: To je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
1: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeple chase windat a potom vy můžete zesinout zpět.
0: No možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
1: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpadl. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
0: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
1: Jsou to velmi otevření lidé.
0: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
1: Každý z nich má kapsu otevřenou jako klokán. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nějací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor u mi Yamaha, koukám kožená kombinéza, fuč, koukám čuvikám žvíkačka za uchem, fuč, koukám zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak velmi před hotelem a v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
0: No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když přiznám se, představoval jsem si ho poněkud jinak.
1: Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To, když přejedete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel, goodbye.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

Pravác je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

Franky to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Hello.

0: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Starkem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. My jsme tam byli angažováni Asecuración Generali.
1: Na tom náměstí, jo?
0: Na náměstí toho znám Marka. Na náměstí Marka. Tedy upozorňuji, že v této opeře vystupují následující tedy členové opery tamnější Markové. Kapelník, orchestr, který nám nahradí klavír, pak vystupuje tenor, soprán, bas, no prostě co k opeře přísluší a co k opeře náleží. Velecené dámy a velecení pánové, od této chvíle mluvíme italsky. Aby do nerozumí, tak musí, máš to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věci, teď je to perfektní. Kapelníko, dirigento, začakando. Overti lì.

Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 25. srpna nám přijde živě do studia zahrát Duo Tornádo.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana

a tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám ten

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Už dnes po 18. hodině na country rádiu.

0: dobrý den, pane Carboch.
1: Co pak tady děláte na lavičce?
0: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
1: Ale jo.
0: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
1: Myslíte sem na lavičku?
0: No tak kam jinam?
1: No tak jestli není moc studená zrovna?
0: To není, to ne.
1: Tak by si kvíli přised, no.
0: No.
1: A jo.
0: Co pak, jste nějaký nastýdlej nebo co?
1: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
0: To chápu.
1: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
0: Tak.
1: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
0: No.
1: Jak je tohle možný?
0: To nevím.
1: No jo. Co vám hledáte?
0: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
1: Jste tady měl někde řízek?
0: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
1: Jsem někam na lavičku?
0: No, jsem zrovna.
1: Jo?
0: Ano.
1: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
0: No to byl.
1: Jo?
0: No.
1: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
0: A víte, že to je možný?
1: Jo.
0: Proč se ptáte?
1: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
0: No jo, to je možný.
1: No jo.
0: A hřeje vás to hodně?
1: No dost vám.
0: Jo.
1: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
0: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
1: Že jo?
0: Jo.
1: Já si o to již taky myslím, víte?
0: No jo.
1: Pojďže, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
0: no
1: že jo?
0: Právě. To je mi taky divný.
1: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
0: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
1: Víte, co vám to říkal, já jsem no se myslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
0: Já už ho teďka jíst nebudu, víte?
1: Ne.
0: Ne.
1: Co baví, řízky nerad, nebo co?
0: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
1: A
0: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
1: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
0: Tak to, že najednou nechcete.
1: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
0: Jo.
1: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
0: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
1: Psa? No tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
0: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
1: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
0: Tady náhodou, víte,
1: no jo,
0: takže...
1: tak to jo, to víte, zase...
0: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
1: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, no jo, to je dobrý tohle to.
0: No jo.
1: Nějaký moučník nebo co, ne?
0: No, říkám, závin.
1: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
0: Závin.
1: A jo.
0: Vy to neznáte.
1: Jo, to já znám tohle, ano.
0: Kdeď byste to neznal.
1: To už jsem taky někde jet tohleto.
0: No, kdeď by ne.
1: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
0: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
1: No jo, opravdu no. Dobrý, jo, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
0: Vždyť když je to jablečnej závin...
1: No jo, to je pravda, to je s ovocem většinou bývá,
0: no.
1: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
0: Kde pak? Jabka!
1: Jo, jabka, aha.
0: Jabka.
1: Opravdu dobrý to je, jo.
0: No.
1: Chutná skoro jako štrůdel.
0: Ale to je přece štrůdel.
1: Jo, to je štrůdel,
0: no,
1: jo.
0: Všem, no.
1: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
0: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
1: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
0: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
1: Je to opravdu moc dobrý, ano.
0: No.
1: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
0: Dobrý je to.
1: Jo.
0: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
1: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě co jiného.
0: ale vy mě nerozumíte.
1: Ne?
0: Jabka v županu jsou pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
0: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, ale no? Když upečet jabka v županu, je to už pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
0: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
1: No to je možný, no. Jo, jo.
0: A když děláte jabka v županu, musíte je přece nejdříve obalit v těstě, ne?
1: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
0: No to je potom, jak si ten pečený župan.
1: Jo.
0: No.
1: A on ten župan se peče sebou?
0: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
1: No to je pravda.
0: No.
1: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
0: Pak to chutná výborně.
1: Jo.
0: Vy si to zkuste někdy udělat.
1: Jo.
0: No.
1: Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
0: Ty jabka v županu.
1: Aha, takhle, jo, jo.
0: No. A jak se to dělá, to no máte...
1: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
0: Jo.
1: Já mám doma takový starý župan, víte, tak
0: to máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. Se to dělá.
1: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
0: No proč, když je to dobrá kuchařka?
1: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
0: No.
1: Tam stálo, krájete 3 dny starý housky.
0: Jo, jo.
1: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
0: Jo, ale to jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
1: No já už taky mám posvačně, no jo.
0: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carboch, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
1: Víte, já už chodím půl roku do kurzu na vaření.
0: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
1: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
0: Jo, tak.

Stalo se to dávno, už je to roků pár. Chlapa zabili, prej tam, co stával bar. Dva to viděli a oba dva říkaj, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Jen jsem v silnici, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali slezy. Já ji vzal a dodnes na to myslím spodnutí.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu, vez mě rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a nohu na prindej.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost před mořem.

zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce zaženu od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví co víc. Už nejsem sám, kdo svou zemi zná, našel jsem dívku, která

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

unavená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

chystá do země. Skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal ze stepy od východu. Sebral nám naději, ne, nebude to met.

poslední prázdniny bratřek akorát skautskému slibu, že zůstanem věrný. Za to nám na podzim přišili na kabát vojenský vejložky, jak saze černý.

Tě jako dnes lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát, zableskly výstřely, po krku skočil pes, i z brácho odešel,

Nožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval,

týdni mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Jsem starý Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já Tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

Ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řádky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý od toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v horské bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: Bohem, má dívko, zhor.
1: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

chodili jsme spolu na pár deci vína. Hvězdy nám nepřáli, nepřálo okolí, tvůj dávný odchod už mě taky nebolí. Na tvý zdraví si dám pár deci vína.

život po životě asi možná žil. Někdy se mi stane, když se hodně spil, nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech po tvých

Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí, daleko má paní v téhle zemi cizí.

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou, že jsem

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Příměstské vlaky City Elephant v Praze a středních Čechách dostanou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Kamery mají ve vlacích zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus. Parkování je na mnoha místech problém. Jak je to v Olbramovicích, to ví Luboš Dvořák.
2: Řidiči využívající P plus R parkoviště nedaleko vlakového nádraží v Olbramovicích mohou nově platit parkovné i přes mobilní aplikaci Easy Park. Tím se systém rozšiřuje o další možnost úhrady, která přináší rychlé a pohodlné odbavení bez využití parkovacího automatu. Bezhotovostně lze i nadále stání uhradit aplikací PIDu Lítačka. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Kradou se už i bažanti, blíže Blanka Holoubková.
3: Neobvyklou krádeží se zabývají policisté z Hluboké nad Vltavou. Z areálu bažantnice zmizelo v noci z neděle na pondělí zhruba 100 bažantů. Neznámý pachatel nebo pachatelé překonali oplocení a dostali se na pozemek společnosti, která bažantnici provozuje.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Pěkné dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je 8 hodin, skoro 10 minut, vy máte naladěné Country Radio a zdraví vás
1: Denisa Marková
0: a Vítek. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Uděláme všechno pro to, abyste měli krásnou neděli a taky si budeme povídat, stejně jako včera, a téma máme prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání. No a co budeme po posluchačích chtít, Deniso?
1: Budeme chtít, abyste nám občas napsali, občas zavolali nějaký váš krásný příběh z vody. A voda je vlastně aktuální, protože teď je poslední příležitost na ní je, tak třeba od vás získáme nějaký mustr, kam jet, kde to je nejlepší, kde jsou skvělý kempy, kde dobře nalejvají a co tam nalejvají. Vítku, to by se líbilo tobě určitě.
0: Nedělej ze mě alkoholika hned po ránu.
1: To ne, to bych si v životě nedovolila. Já jsem ti přišla trošku zkazit neděli, všim si z toho, ale děkuju ti moc krát, že jsem mohla opět přijít.
0: Ne, potěšení na naší straně, jak říká jeden můj kamarád, potěšení. Tak nebudem zdržovat mluvením a pustíme si Home Free The Oak Ridge Boys Elvira, krásný kousek. Miluju. Tak jdeme na to, příjemný poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak my máme tady víkendový pokec s Denisou, prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání. Deniso, co ty a pádlo?
2: Já jsem pochopila, že jsem pádlo z té první věty. Já a pádlo, no nebudeš tomu věřit, ale já jsem starý vodák. Já vodu miluju a musím říct, že jsem se k tomu dostala už jako v podstatě jako mladá holka, kdy jednoho dne můj otec rozrazil doma v Jablonci dveře a řekl, mám plán. Co jsme se všichni zděsili samozřejmě. A on si půjčil tenkrát v práci dva úplně takový kulatý čluny nafukovací a na těch nás donutil sjet Berounku. A to prosím z chrástu. A musím říct, všichni vodáci vědí, že Berounka je děsnej volej v podstatě. A jet na kulatým člunu, který měl vesla a my jsme z těch vesel udělali pádla, to bylo zatres. Já jsem měla mozoly všude. A to byla ještě ale doba, kdy se dalo kempovat kdekoliv.

0: A my jsme se ségrou tenkrát dostali nafukovací dvojkaják, na kterým jsme sjížděli a byli jsme s rodičema na Berounce, a byli jsme třeba na Hronu na Slovensku.
1: Tam je to krásný.
0: Krásný. A až budeme mít čas, protože jsme teď hrozně dlouhý, tak vám povyprávím, jak jsme kempovali v Tatrách. Bez spacáku.
1: Tak to byl zážitek Denisy z vody, která říká o sobě, že je stará vodačka. Abych řekl, že je jenom vodačka, teda
0: ty
1: stará není.
0: Ty se hrozně schovývavý člověk.
1: No a jdeme si zase něco zahrát. Třeba, co bys řekla na Rostiu Fischera v Ráťu vyskočila a volací znak naděje?
0: To jsem tuhle slyšela, děsně se mi to líbilo. A my si potom hnedle dáme Jaroslava Vikrenta jako vzpomínku na růžovou pentli.
1: Tak jdeme na to. Příjemný poslech a krásné ráno.
0: Pěkný poslech.

Krokrotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: s Country Rádiem na cestách.
1: A chvilku před 8:30 máme čas podívat se na dopravu, začneme tou hromadnou v Praze. Vězte, že do pondělka do 4 hodin 30 minut je obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Ohrada Palmovka, týká se to pětky a sedmičky a desítky, je zavedena linka 30. Rovněž do pátku 28. srpna, když pojedete v Praze tramvají, musíte si dát pozor, protože je přerušena tramvajová doprava v části křižovatky Ohrada, týká se to pětky a 31. je zrušena. Další problém, do pátku 28. srpna do půlnoci je obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov a kvůli opravě na Hlávkově mostě do 31. srpna nám nejedou tramvaje v úseku Vltavská Těšnov, týká se to 12. Na silnicích vám řeknu, to teda není žádný nagáno, protože máme 11 nehod už takhle ráno v 8:30. Jo. Nehoda v ulici Havlíčkova v Kroměříži, osobák s cyklistou, je to blízko k vstupu do nemocnice. D3 směr České Budějovice mezi kilometry 82-287, převrácené auto, jedou tam složky integrovaného záchranného systému. D1 kilometr 127-6 ve směru Praha, tak tam máme v sobě osobák s nákladákem a dále máme převrácený karavan při sjezdu z jižní spojky směrem na D1 na Spořilov. Takže jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tato krásnou písničku slýcháme v éteru docela často i v češtině. My se teďka spolu podíváme na to, co je dneska za den. Dnes máme 23. srpna a svátek Vítku slaví Sandra. Jseš tady někde?
1: Jsem tady, ano. Slava.
0: Znáš nějakou Sandru?
1: Znám Novákovou, která zpívá Hustej Joe.
0: Je, a jo. A nebo Sandru Pogodovou, že jo?
1: Ano, taky známá. Známá herečka.
0: Známá. Tak se mrkneme vlastně, co je to za jméno. Jméno Sandra má v češtině nádech středomořské esence. Nese v sobě hřejivé sluneční paprsky. Jméno Sandra navíc dává svojí nositelce sílu stát se doslova ochránkyní mužů, třeba svého partnera nebo syna. No, vy chcete mít Sandru doma. Jo, to dá rozum. No a původ a význam jména, ženské křestní jméno Sandra je zkráceninou italského jména Alexandra. Původ jména je přitom v řeckém jméně Alexandra logicky. Význam jména je ochránkyně mužů, z řeckého Alexo, bránit a aner, muž. Věděl jsi to, Vítku?
1: To jsem teda nevěděl. A kolik je Sander v České republice, víš to?
0: Vím to naprosto přesně, teda ono to přesně úplně nebude. Ale plus minus by jich mělo být 3900. To je docela dost.
1: To je docela dost. Je to 123. nejčastější jméno dle jmenné statistiky.
0: No tak teď už víme, kdo má svátek, tak nezapomeňte, jestliže máte vedle sebe, nebo třeba někde daleko nějakou Sandru, kterou znáte, tak vezměte telefon a zavolejte. Taky vezměte telefon a určitě zavolejte nám, jestliže máte nějaký krásný příběh o vodě. A nezapomeňme taky, že dneska slaví narozeniny jeden velikán týhletý hudby, kterou se tady pouštíme a my hrozně moc přejeme. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka Karlu Plíhalovi k jeho krásným narozeninám.
1: A samozřejmě přejeme také všem těm, kteří třeba tady nehrajeme jejich hudbu, ale dneska taky slaví narozeniny.
0: Přesně tak, to dá rozum. A my popřejeme písní Sedí topič u piana, to je taková veselá. Jo?

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelí.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Je to přesně tak, máme víkendový pokec a tentokrát jsme zvolili téma, které je mi velice blízké a je moc milé a týká se prázdnin. Jsou to totiž prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání. No a my už máme někoho na telefonu. Kdo pak je tam? Tady je Denisa a Vítek.
2: Ahoj Denisko, zdravím i Vítka, tady Zdenda od Bouzova.
3: Ahoj Zdendo.
2: Přiznávám, že jsem na vodě byl jenom jednou. Jeli jsme Moravu z Třeštiny dolů. Byla trošičku vyšší voda a Morava je strašně vzrádná řeka. Měli jsme na mále. A od té doby mě tak si tak trošku odradilo. Takový to divočení na těch s těma pádlama, s těma loděma. Tak dneska už jenom vozím vodáky prostě autobusem vždycky na místo určení. Tam je vyložím, oni si sednou do lodí, já na ně počkám zase v cíli určení, tam je naložím, odvezu je domů.
1: Ale to je neuvěřitelně záslužná činnost. To je totiž takzvané paďourství trošku, jo? Protože dřívávěc to bylo, že se prostě sedlo do lodi, sjelo se někam, pak se vlakem člověk vrátil, třeba pro to auto, nebo vůbec
2: ano.
1: Všechno sebou. A tenhle ten službu, kterou vy nabízíte, nebo ty nabízíš, je naprosto perfektní, teda hele, za mě. Tak já to nikdy nezažila.
3: Zděndo, rozumíš?
2: Brigádně zájezdovku, víš, jak on, když se po mně něco chce, tak já to udělám, jako to není problém.
1: To je jako Vítek. To má taky tak.
3: Hele, a ona řekne, že ty jedeš autobusem, že je paďourství, a pak řekne, dej si vlakem pro auto. No tak to je trampský teda, jako no.
1: No dobře. Není právě, no.
2: To taky, opravdu, to je fakt. No.
3: Ale prosím tě, Zděndo, já mám rád na vodě. Když se přijede do toho kempu, a no. Tam se rozebírají ty vodácký zážitky, ale bez vody teda, jo. A nebo jenom se zrzavou vodou, to je dobrý docela.
2: No, zrzavá voda je správná, protože je léčiva.
3: Tak, to je samej vitamín, samý Bčko, že?
2: Ano, samý vitamín, protože když se úplně stejně jako v hospodě u tlateru nalévá krvesaj, zelená a rum,
3: používáme
2: proti komárům.
3: No. O zelenými nemluv, já mám zpátku strašný zážitek s kamarádem, jsme byli v pivních lázních a pak jsme se zazelenali a včera to bylo těžký, jako.
2: No mě zelená kroutí palce u noh, takže tu já nemůžu.
3: Tak Zděndo, děkujem za zavolání, přejem
2: já
3: ti hezký den.
2: Já bych ještě měl takovou prosbu.
3: No?
2: Já bych prostřednictvím vašeho rádia chtěl popřát mému čtyřletému spolužákovi z průmyslovky v Olomouci Karlu Plíbalovi.
3: Mm-hmm. Jeho
2: 60. oslým narozeninám.
1: No. Ježiš, to je krásný.
3: Tak pane Karle Plíhale, tady máte 8 let blahopřání.
2: Díval jsem se mu 4 roky na záda v lavici.
3: No.
2: A už tam si Karlíček krásně skládal svoje písničky a strojařina ho moc nebavila.
3: Tak jo, tak Zděndo, děkujem, hezký den.
1: Pouštíme kolegu.
3: Hezké neděli.
2: Já taky děkuju, mějte se krásně a vysílejte dál, mám vás děsně rád všecky.
3: My vás taky máme děsně rád.
2: Od Láďu Vlacha, který ho znám ještě z Olomouce, a přes Katku Čepelíkovou a všechny, a toto nemůžu vás vyjmenovat, protože to bychom se svolen tady hovořili hodinu.
3: Jo? Tak jo, Zděndo, měj se, děkujem.
2: Čau, čau, všechno, pozdravujte a držte se k tomu a vysílejte ještě aspoň dalších 35 let. Jo?
3: Vyřízneme všem, měj se, ahoj.
2: Ahoj, čau, čau.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Antri počasí.
1: Tak to byl Kamelot, já zas jak dřív a my si teď jako vždycky dáme počasí, protože je chvilku před celou. Dnes bude jasno až polojasno, ráno ojedinile mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinile s přeháňkami. Ale naprší tak do milimetru, víc to nebude. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 17 až 22 stupňům, na jižní Moravě až k 25 a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. Dneska bude foukat slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Tlaková tendence se trvalý stav, rozptylové podmínky budou dobré zpočátku, místy mírně nepříznivé. Sluníčko dneska vyšlo v 6 hodin 3 minuty a zapadne ve 20.05.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
5: Tereza.
6: Znáte je?
5: Jedině Tereza.
6: Jsou ve vaší duši.
7: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
6: Každý tón, každé slovo.
8: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
6: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Tady jsou nedělní zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. V kempech v okolí Slapské přehrady je letos méně turistů než obvykle. Jejich majitelé si stěžují na rekonstrukci silnice mezi Třebenicemi a Rabiní. Uzavřenou hráz musí řidiči objíždět. Například do kempu v Rabini na Benešovsku jezdí kvůli opravám také méně autobusů. Policisté vyrazili do ulic. Jak to dopadlo, to ví Luboš Dvořák.
2: Moravskoslezští dopravní policisté zveřejnili videa z bezpečnostní akce na dálnici mezi Fulnekem a Ostravou. Při ní se zaměřili na kamiony brzdící provoz. Záběry z dronu zachycují řidiče, kteří při předjíždění neměli dostatečnou rychlost a pomalou jízdou omezovali ostatní auta. Během akce odhalili 15 přestupků. Luboš Dvořák, Ostravsko.
1: V Brně mají další zdroj peněz. Modré zóny.
3: Brněnské modré parkovací zóny se dočkají dalšího rozšíření. Po Bohunicích přichází řada také na Starý Lískovec. Radní města rozhodli, že parkování kolem Dunajské ulice bude od 29. září fungovat v režimu zóny C. S příchodem podzimu tak začnou lidé i v této části platit za noční parkování. Parkovné je možné uhradit přes mobilní aplikaci Park Simply a Easy Park a také online parkovací automat nebo SMS. Honza Navrátil, Brno.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Posloucháte víkendové vysílání Country Rádia a tentokrát vašimi společníky jsou Vítek
1: a Denisa.
0: Dobré ráno. Je ještě pořád ráno.
1: No v 9 hodin 7 a půl minuty určitě. Teda
0: ještě je ráno, někdo se třeba teprve probouzí, někdo je v peřinkách a poslouchá u toho Country Rádio a poslouchá tu krásnou hudbu a chtěl by vědět, co ho čeká. Tak Vítko, co nás čeká v téhle
1: máme hodině? Máme víkendový pokec a prázdniny se blíží ke konci a my máme teďka prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání.
0: My se tedy dovíme taky o tom, jestli Vítek, neříkej to teďka, jestli jezdíš na vodu, víš, jaký máš zkušenosti s pádlem, zrovna ty, to si povíme v téhle hodně určitě.
1: To nechtějí posluchači slyšet.
0: Chtějí právě. Už si o to psali. No a my si určitě podíváme také na to, na nějaké události, nějaký pěkný.
1: Co se přihodili v historii lidstva 23. srpna. No. A vy, jestli se s náma chcete podělit o to, co jste zažili vy na vodě, tak nám volejte na telefon 210 323 333, vždycky, když uslyšíte výzvu, anebo nám napište SMSku na 720 00 11 11, jako třeba Iva. Co nám napsala Iva?
0: Iva nám napsala: zdravím ranní duo, to je milé. Vzpomínám na letní prázdniny na Žilivce a na lodičce. Jezdili jsme večer po řece s kamarádkou a naše písničky lákaly vesničany. Iva.
1: To je hezký.
0: Nádherný.
1: Tak Ivo, děkujeme.
0: Jsem tam s Ivou.
1: Tak a abyste si mohli připravit vy to svoje povídání, tak si něco zahrajeme, ne?
0: No je to pravda, no. Tak
1: a teď je tady krásný kousek.
0: Mm-hmm, a ten mám hodně ráda. Kamelot a Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a slovenská hvězda Alan Mikušek a Zlato.
1: Tak Zlato, pojď na to.
0: Jdem na to.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: pane, jo, teda.
1: A byl třikrát mistrem republiky.
0: Mm-hmm. Tak to je
1: super. A když jezdili na soustředění, tak jsem jezdila s nima. Mm-hmm. A když jsme jeli přes řeku na lodi, tak jsem se bála, ne o sebe, ale o děti, protože jsem měla strach, že se překlopíme, protože oni byli jak z divokých vajec.
0: No, ale když byl mistr republiky a účastnil se mistrovství, tak jako ten to měl v malíčku, ne?
1: No, měl. A dneska už mu bude v úterý 83 roku a furt je ještě vitální, tak jsem ráda.
0: No, 83 let, to znamená, že je chlap v nejlepších letech.
2: To je ještě dorostenec.
1: No.
0: Hele, krásný. Paní Evo, tak ho pozdravíme, že bychom mu poslali Honzu Vyčítela a Greenhorny, třeba patronu z války, to by se mu líbilo.
1: Ano.
0: A nechcete ještě někoho pozdravit takhle z rádia? Přes rádio?
1: No, všechny kajakáře, co poslouchají. Mm-hmm. No, vám do rádia přeji hodně zdraví v těch 35 letech a ještě, aby takových 35. Já se už se toho teda nedožiju, protože to by mě bylo přes 100 roku, ale přeji vám hodně štěstí a co vám všem daří.
0: Děkujeme, ještě je důležitý, aby si, až vám bude přes těch 100 roků, tak abyste si pamatovala to telefonní číslo, abyste nám pak mohla zavolat taky ještě.
1: To jo? Bych tady nechtěla být tak dlouho, protože už bych moc slintala.
2: Paní Evičko, nashledanou, moc krát děkujeme za zavolání.
1: Já taky, pouštíme mějte se,
0: Honzu Vyčítela, Greenhorny, patrona z války. Naschle, ahoj.
1: Naschle, ahoj.

všechny ty vzácnosti. Když je teplo, vzduch divně chladí, mrazí mě v zádech, to s jakou něžností. Jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

okem už v postelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je to tak, je teď v tuto chvíli na řadě doprava, protože je něco málo po 9:30. No a my se dneska podíváme, nebo v tuto chvíli do Brna. Tam totiž pokračuje rekonstrukce tramvajové tratě a jedná se vlastně o to, že je omezen provoz tramvají v ulici Koničíské u zastávky Bozovna Komín. No a týká se to tramvají číslo 1, 3, teď se dívám na ještě 10 a to je v podstatě všechno. No a to samé, že až do konce srpna bude vyloučen provoz tramvají v ulici Reneské, omezení se dotkne linek 7 a 8. No a podíváme se taky, co se děje na našich silnicích a dálnicích. Těch nehod, jak se tak dívám, je docela dost. 9 nehod a 30 uzavírek. To je docela dost na to, že máme teprve 9:30 dopoledne. Nehoda na D1 v 275. kilometru směr Ostrava, překážka na vozovce, projíždíte se zvýšenou opatrností, teď jsme v Brně, nehoda, havarované vozidlo a týká se to kruhového objezdu a to prosím pěkně u pavilonu, to znamená u výstaviště, tak tam dávejte pozor. Jsme zase zpátky v Ostravě v ulici 17. listopadu a jsou tam lidé na vozovce, je tam havárie a teď koukám, že je to u Lidlu, tak kdo jste u Lidlu, dávejte tam pozor a jezděte opatrně.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: The Judds a Why Not Me, to byla nádhera, kterou jste slyšeli z éteru Country Rádia. My jsme vám s Vítkem na začátku této hodiny slíbili, že se společně podíváme na nějaké události, které se staly právě 23. srpna. Je potřeba na začátku říct, že dnes je 23. srpen a je 235. den tohoto roku a do konce roku, Vítku, zbývá víš kolik?
1: 130 dní.
0: Je to tak, to znamená, že...
1: To je málo docela.
0: To je docela málo, za chvilku jsou tady Vánoce, to je strašný.
1: A jinak 23. srpna v roce 1547 Bartolomějský sněm na Pražském hradě za přítomnosti Ferdinanda I. Habsburského potvrdil dědičné právo Habsburků na český trůn a omezil podstatně moc šlechty. Stavovské spolky byly zakázány a král si vyhradil právo svolávat sněm.
0: Já zase vím, že v roce 1617, a to je zajímavá informace, v Londýně vznikla první jednosměrná ulice na světě.
1: V roce 1816 vyšel dekret Dvorské studijní komise, podle kterého se mohli řediteli a profesory na gymnáziích v českých městech i v městech, kde žili společně Češi a Němci, stát jen ti uchazeči, kteří ovládali český jazyk.
0: V roce 1852 řecký král Ota I. za svého pobytu v Karlových Varech navštívil Kyselku. Se svolením panovníka byl hlavní pramen Kyselky nazván jeho jménem. Otův pramen na královu žádost bylo poté do Athén odesláno 450 žbánků kyselské vody.
1: A v roce 1919 na výzvu Leoše Janáčka nastupuje František Neumann jako dirigent do brněnské opery.
0: A jedna zpráva pro milovníky filmu. V roce 1939 Oldřich Nový podepsal smlouvu na film Eva tropí hlouposti. Jeho partnerkou byla skvělá Nataša Golová.
1: V roce 1967 v Ondřejově u Prahy byl u příležitosti 13. kongresu Mezinárodní astronomické unie slavnostně uveden do provozu dvoumetrový dalekohled.
0: No a v roce 1969 výrobní linku AZNP Mladá Boleslav při sobotní ranní směně opustili první sériové automobily Škoda 100 a 110. Oficiální sériová výroba ovšem začala o dva dny později v pondělí ráno. Vítko, to byla zpráva přímo pro tebe.
1: To bylo pro mě tak, že všichni, kdo máte Škodovku 100, tak ji dneska potřeste výfukem, protože má narozeniny. No a my co? My hrajeme. Babi Daněk, kříž z plastiku. Příjemný poslech.
0: Hezký poslech.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: My jsme dneska všichni na vodě, minimálně v duchu, a jsme tam s těmi, kteří právě sjíždí třeba Berounku anebo tak, ale taky tady máme některé jedince, kteří se k nám dovolají, a teď se nám dovolal pan Milan s nějakým strašně krásným příběhem o vodě. Milane, zdravíme.
2: Milane, ahoj, slyšíme se.
3: Ahoj, slyšíme se.
2: Tak povídej, co tak máš z vody?
3: Letos je tomu 70 let, čili v roce 1956 jsme ze spolužáky z elektrotechnický
2: průmyslovky,
3: tak jsme jeli Vltavu a takový velký šlajsně jsme jeli, jsme to na dvou pramičkách, tak s tou pramičkou jsme jeli tu šlajsnu a pomalu se nám nabírala voda. A my jsme furt pádlovali, už jsme měli vodu po krk a furt jsme pádlovali.
2: Takže jste se tak jako něžně cvakli.
3: No.
1: Ježiš, to je krásný.
2: Nejhorší je, když se pluje kánojí pod dně nebo pramičkou, že jo? To je nejtěžší.
3: No.
2: Tak to je hezký zážitek. Milanku, jak dlouho posloucháš Country Radio?
3: No samozřejmě hned od začátku.
1: Celých 35 let?
2: Tak to je super. Protože podle toho zážitku z roku 1956 usuzuju, že jsi pořád mladík v nejlepších letech.
3: No tak je mi teprve 86.
2: Tak to je krásný věk, to je krásný věk.
3: No.
2: Hele, a máme tady teďka připraveného Michala Tučního, Rád se brouzdám rosou, tak to s tou vodou taky trochu souvisí. Nechceš někoho pozdravit nebo to někomu poslat?
3: No tak já bych pozdravil moji Olinku.
2: To je hezký. Zdravíme Olinku.
1: Olinko, zdravíme taky.
2: Tak jo.
1: Děkujeme za krásný příspěvek.
2: A krásný den ti přejeme a pozdravujeme Olinku. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.

0: počasí.
1: Nelámejme hůl nad dnešním počasím, dnes totiž bude jasno až polojasno. Ráno byly trošku mlhy, ale během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty budou 17 až 22 stupňů, na Moravě bude tepleji 25 a v 1000 metrech na horách jenom kolem 13 stupňů. Bude foukat slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Tlak by měl být docela dobrý, rozptylové podmínky dobré, zpočátku místy mírně nepříznivé. Tolik počasí, ještě se mrknem na nějakou pronostiku. Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu. No a co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče.
2: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
3: S Bohem lásko nech mě jít.
4: Vzpomínky.
5: My partu

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Některé ovocné plody budou kvůli suchu menší. Týká se to hlavně jablek a hrušek. Podle ovocnářů poškození snižuje kvalitu ovoce a nejvíce trpí sady na jižní Moravě. Úrodě škodí také hmyz, který v normálních podmínkách ovocnářům naopak pomáhá. Jak je to s koupáním na jihu Moravy? To zjišťoval náš kolega Savana.
2: Synice ovládají postupně vodní plochy na jihu Moravy. Problém je už i v lagunách nádrže Nové Mlýny. Koupání tam může pro některé podle hygieniků představovat riziko. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je voda zatím v pořádku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Bezproblémové koupání je podle nejnovějšího měření v přírodním biotopu v Brně jihu, v Bohuslavicích na Hodonínsku nebo v Kovalovicích na Brněnsku. Podle údajů z minulého týdne se dá koupat i ve všech 5 koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí horka, Osada Rakovec, Roklé a Sokolské koupaliště, nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Ve vodní nádrži Letovice Vranová hygienici vodu minulý týden také hodnotili jedničkou. Naměřili však zvýšenou hodnotu chlorofilu, uvedla ČTK. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Tolik víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky,

mou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Spatřil jsem kometu Jarek Nohavica. To byla písnička, kterou jsme pustili něco málo po 10:00, respektive 10:06. A to znamená, že se nám ráno tak nějak proměnilo v dopoledne, a teď už to není ranní vysílání, ale dopolední vysílání Country Rádia na téma prázdniny s pádlem v ruce, čili vodácké povídání.
2: Vašimi dnešními, teď už dopoledními průvodci jsou
1: Denisa Marková
2: a Vítek.
1: Vítku, my si v této hodince určitě koukneme na to, jak to máš ty vlastně s tou vodou a s pádlem.
2: To nechceš slyšet, ani posluchači to nechtějí slyšet.
1: Chtějí, my to hrozně chceme slyšet a dokonce naši posluchači nám píšou, že by rádi slyšeli tvůj příběh, ale my si ho necháme na později. Máš něco takového krátkého na úvod, co by třeba rozesmálo nebo potěšilo nás naše
2: všechny? No, je jeden takový otřepaný vodácký vtip. Jestli povídej. Víš, jak Indián pozná, že je málo vody.
1: Indián, jak pozná, že je málo vody? No netuším.
2: Že se mu práší za kánojí.
1: Hele, ale já myslím, že jsem to kdysi někdy slyšela, ale ono to pořád jako člověka rozesměje.
2: A je to velmi aktuální.
1: Je to velmi aktuální. My jsme na vodě, vy nám v téhle hodince samozřejmě můžete i nadále volat, a to na číslo 210-323-333. Můžete psát také SMSky na 720-00-1111 a jestli se nemýlím, tak můžete psát taky e-mail na studio@countryradio.cz. Řekla jsem to dobře, Vítku?
2: Naprosto přesně. Vyčerpávajícím způsobem.
1: Tak my se těšíme na vaše telefonáty. My tady totiž, když nám napíšete, tak my vám všem samozřejmě odpovíme a některé z těch zpráv a příběhů samozřejmě rádi použijeme do našeho vysílání.
2: A co kdybychom přestali mluvit a začali hrát?
1: Já jsem pro, protože nás totiž čeká charismatický hlas Roberta Křesťana.
2: Zůstaň.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

se zasnila a začala se v bocích kolíbat. Jenže víte, jak je těžké tancovat, když je mráz a nikde žádná muzika.

0: a s pivem.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: My si povídáme o vodě a máme další volající. Haló, haló, Vítek.
3: Kdo pak je tam?
4: Ano, tady posluchačka Jiřina. Já jsem jenom chtěla říct, že nejenom auta se dají stopovat, ale že se dá i stopovat parník.
2: A jak se to udělá?
3: Jak se to dělá?
4: Jak se to udělá? No, když je vám na konci posledního ročníku, dostanete výlet z Smíchova na Slapy a bydlíte v Řevnicích, tak vám ujede ráno vlak, jo?
2: No.
4: No, a tak jedete až tím druhým. Vystoupila jsem tenkrát v Chuchry a běžela jsem dolů na Přívoz v domění, že teda tam ještě parník nebude. No jenže parník už byl skoro za tím přístavištěm. No, pan kapitán prohlásil, že parník necouvá, tak jestli chci, tak abych si doběhla na Zbraslav. No tak já ochotná, že jo, tak letím na silnici na Kuchelskou. Tam náhodou jel autobus, tak jsem ho taky stopla, tak mě odvezl do té Zbraslavy k tomu přístavišti. No a pak jsem pan kapitán tam zastavil a já nastoupila.
2: No tak to je krásný, to jste měla kliku.
4: Teda do dneška mi to ty kluci a ty holky připomínají, že nestopuju nejenom auta, i parní.
2: To bych řekl, že je zápis do nějaký knihy rekordů, protože málo komu se asi podařilo chytit stopa s parníkem. Teda. To máte pravdu.
3: Já jsem se bála, aby to neskončilo, že jste se vrhla do vody.
4: Já vás špatně slyším, já totiž už jsem 87 let.
2: Tak to se omlouvám. Hele, a teďka budeme hrát Brontosaury, Hlídej lásku, Skálo má. Nechcete někoho pozdravit přes rádio?

0: a někomu ji poslat?
1: No, nás už toho tolik nezbývá. Příbuzní veškerý nepomřeli, takže pro všechny, kdo poslouchají a rádi mají country rádio.
2: To je
1: já
2: super.
1: Totiž poslouchám, ještě když jste byli v Libni, když jste začínali.
2: Tak to je hezký.
0: Paní Jiřinko, moc krát děkujeme za krásný příběh do dnešního dopoledního vysílání. Mějte se moc krásně a hodně zdraví přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: Taky děkuju.
0: Naschledanou.
1: Mějte se.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A chvilku před půl jedenáctou máme čas na dopravu, začneme hromadnou dopravou v Ostravě. Pozor, staví se tam pevná jízdní dráha na ulici Vítkovické, čili je změněna trasa tramvajových linek 1, 2 a 13. Potrvá to do konce srpna. Do středy 16. září. Do 31. října v Ostravě probíhá rekonstrukce podjezdu železniční tratě na ulici Hlučínské a tam jsou změněny trasy tramvajových linek 8 a 14. V Olomouci je prováděna oprava výhybek v přednádražním prostoru a kolejnic na tramvajové smyčce Fibichova, čili do konce srpna musíte dávat pozor, když tam pojedete tramvají a jsou zavedeny náhradní linky X1 a X7. Na silnicích nehoda D1, kilometr 275 ve směru na Ostravu, je tam nějaká drobná nehoda, dále máme nehodu na silnici 385, a je to křížení s 389. Je to obec Předkláštěří v okrese Brno-Venkov a jsou tam tři havarovaná vozidla. Další nehoda u obce Sitno v okrese Tachov, je tam havárie motocyklu na silnici číslo 230. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Kamarádi, přátelé naši, užijte si víkend a těšte se na pondělí.
5: Mrkneme se do Opavy, co se tam tenkrát v roce 1952 stalo. Je, to byla sláva.
4: A taky popřejeme k narozeninám Janu Rosákovi. Kolikáte tak asi slaví?
5: Těšte se na pondělní vysílání Country Rádia, na soutěže, zábavu, ale i hlavně bezva muziku.
4: Tak v pondělí ahoj, těší se na vás
5: Kačka s Vláďou.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte dopolední vysílání Country Rádia s Vítkem
1: a s Denisou.
0: Téma dnešního dne je vodácké povídání prázdniny s pádlem v ruce. No a vy nám taky píšete a jeden z posluchačů nám napsal docela fajn vtip, tak já ho asi neřeknu, protože holky říkat vtipy nemají, tak Vítku, bude to na tobě.
1: Tak já to přečtu. Víte, co máte udělat, když se cvaknete na berunce a začnete se topit? Jestli to nevíte, tak stačí si stoupnout.
0: Ale to je velká pravda. Kdo jel Berounku, tak dá za pravdu. Já jsem ji jela několikrát s hrozně bezvadnou partou z Tuchoměřic. A hodně často jsme to táhli za sebou. Vítku, teď je ten okamžik, který si slibujeme už od božího rána, že se vlastně dozvíme, jak to má Vítek pěkný s vodou a s pádlem. Byl jsi někdy na vodě fyzicky?
1: Byl. Jako velmi malý jsem začínal na matračce na fukovací s tatínkem.
0: Počkej, já si tě představuji, jak běžíš někde nad Peřej, tam naskočíš na tu matrac a sjedeš.
1: Ne, to byla jizera, Z Komářího vrchu až na Soutok do Toušeně, na matračce, vážně. No na pohodu, to bylo krásný. Hmm. To bylo několikrát za prázdniny. Potom samozřejmě za mládí, takový ty studentský a mladojinožský vody, to bylo taky dobrý. A teďka poměrně často jezdím z Týnce nad Sázavou do Pikovic, tam si v Týnci půjčíš loď, dojedeš do Pikovic, sedneš na vláček, vrátíš se, je to na celý den hezký zážitek.
0: Tam jsem já jela několikrát a musím říct, že tam se musí čekat na to, kdy bude voda.
1: To je pravda, jo, to je
0: a
1: pravda.
0: A taky je fajn vyhlídnout, když tam není tolik lidí, protože třeba já, když jsem tam byla naposledy, tak se u každého jezu stála děsná fronta na to, aby se ten jez vůbec mohl sjet. Jak jsi to měl ty, když jsi tam byl?
1: No, my jsme třeba jeli v týdnu, tak tam skoro nikdo není, to je fajn, ale zásadní,
0: zase nebyla voda.
1: Ne, zásadní nevýhoda je, jsou všechny hospody zavřený.
0: Aha.
1: A já nevím, jak ty, já jezdím na vodu, ne kvůli vodě.
0: Jo, ty tam jezdíš kvůli těm hospodkám.
1: No to je, když si dáš někde utopenečka stylově, k tomu pivíčko, popojedeš dál, tam si dáš dámský likér na 7, víš, co to je?
0: To nevím samozřejmě.
1: To je rumíček.
0: Rumíček lékařský, ten
1: tak,
0: znám.
1: Tak, ano, no. Naposled teda, když jsme tam jeli s manželkou, tak to nedopadlo dobře, protože manželka měla vyhazovací rameno, měla to asi 17krát za život vyhozený.
0: Ježíši Kriste.
1: A jsme se cvakli u kamenního přívoza, jak jsou tam ty česla na tu elektrárnu, no a tam si to rameno vypadlo, tak jsme jí museli vysápat z vody a ona pak chudinka šla pěšky pro auto. Ježiš. A já jsem musel odvíst tu loď. No byl to zážitek, ale zvládla to skvěle, takže to bylo dobrý.
0: Takže jste dopadlo ale taky takový trošku paďouři, kteří jezdí autem, jo?
1: Ježiš,
0: žádnej vláček, jenom pořád. Pěkně usárnou, baťůžek a všechny věci, které potřebuješ.
1: Já mám baťůžek v autě vždycky.
0: No v autě.
1: Já se
0: autě.
1: Toulám celý týden, každý den se toulám, rozumíš, od pondělka do pátku, tak vo víkendu musím jezdit autem.
0: Tak bezva, já jsem se trochu bála, že nám řekneš, že jsi na vodě nikdy nebyl, takže ty jsi taky vlastně starý vodák a mám z toho radost a vy máte možnost nám i nadále psát a volat a k nám vaše příběhy. No a my si teď děláme krásnou muziku, přijde písnička, kterou mám moc ráda a jmenuje se Hejkočí hrad a zpívák bude Pacific.
1: Příjemný poslední.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Máme víkendový pokec na Country Rádiu a máme posluchačku na drátě. Haló, haló, dobrý den, Country Rádio, kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, ahoj, tady Eva od Čáslavy.
3: Dobrý den, Evo.
2: Zdravím všechny posluchače taky a Vítek mi tou příhodou nebo...
1: Zážitkem.
2: Zážitkem, jak jel z Týnce do Pikovic, připomněl jednu příhodu, která se nám stala. My jsme totiž sjížděli tenhle úsek od pátku do neděle 5krát.
1: No to je slušný
2: výkon. To je, máme nafukovací čluny, že jo, ale bezvadný na tom je to, že když nasedáte v pátek ve 2 v Týnci odpoledne, tak ten balík vodáku je pryč.
1: To je pravda.
2: A jedete téměř sami a když pak v sobotu ráno v 9 si sednete do lodě, tak taky tam ještě nejsou ty vodáci.
1: To jsou, takže, jak říká Denisa, vodáci padjouři, že jo?
3: Ano,
2: ano. A tak jsme sjížděli s manželem na jedné lodi a kamarád na druhý. A teď jsme sjížděli poprvé a na třetím jezu se kamarád cvaknul. Když jsme sjížděli po druhé v sobotu, tak se cvaknul na tom samém jezu taky. No, když jsme sjížděli po třetí...
3: Ne.
2: No, tak jsme sjeli mít znova ten jezd, že jo? A jsme škodolibě, jsme čekali pod jezem, jsme se nechali nést vodou, jestli se teda cvakne po třetí nebo ne. On to sjel.
1: Tak je poučitelný.
2: Ale my jsme bokem narazili na kámen a cvakli jsme se my.
3: Takže to byla karma, to byla ta škodolibost.
1: Ano,
2: takže se nám smál on.
1: Tak to je hezký.
3: To je krásný.
2: A to je hned, no.
1: Hele, už jste tam někdy něco utopili na té Sázavě? Já vždycky tričko, nebo botu, nebo něco.
2: Jo, hlubě. To jo.
1: A největší škodu... Největší škodu jsem si tam způsobil, když jsem měl sebou dvoulitrovku koli, a v tom jsem měl půl litr rumu a to mi uplavalo celý,
3: to bylo nejvíc
1: líto. No.
3: To, že se ztratil brejle, drahý, to ti nevadí, ale kola s rumem.
1: To je na vodu nutná potravina, že jo?
3: No to samozřejmě.
2: Na Sázavě jsme si nic neutopili, ale na Vltavě je manžel hodinky. Já několik klobouků na Moravě. My teda sjíždíme hodně řek, hodně let.
1: To je hezký.
2: A teď jsme začali vyhledávat takové řeky, kde není těch vodáků moc.
3: To chápu.
1: No,
2: takže jsme jeli Labe, hezký. To byl zážitek. A pak jsme přejeli na Ploučnici,
3: ano.
2: A tam je ta průrva, nevím, jestli to znáte, to je nádhera.
1: Ano, tam je to krásný. Tam je to krásný.
2: Nádhera.
1: Ploučnici má ráda Jitka Koutná, ta je z Děčína.
2: Ano, ona tam bydlí někde poblíž, že jo?
3: No. Je, tak děkujeme mockrát za krásný zážitky, za ten příspěvek. Já myslím, že se mnoho lidí pobavilo, stejně jako my. No a my vám pouštíme za to, že jste byla tak milá, krásnou písničku od Pavla Bobka. Já býval hodný táty syn. Je někdo, komu byste ji věnovala?
2: No tak snad všem vodákům. Mám 7 vnoučat, tak 7 všem vnoučatům.
3: Krásný.
1: Tak děkujeme moc.
3: Děkujem.
1: Mějte se krásně.
2: Ahoj.
4: Já býval hodný táty syn,

pám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Posloucháte Country Radio.
1: Když si připadáš jak nula a chceš praštit se vším, když ti slzy stojí v očích, já ti je osuším.

0: Country počasí.
1: Country počasí je vždycky před celou, to znamená, že bude 11 hodin a my se spolu podíváme na to, jaké dneska to počasí je a bude. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a na horách můžete počítat ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 17 až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě k 25 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů bude. Bude foukat slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. No a taky se společně podíváme na dnešní rekordy počasí. Maxima byly v roce 1853 a to bylo 35,3 stupňů Celsia. Minima, ty byly v roce 1957 a kdybych mohla, řekla bych vám, tipněte si, ale vy mi teď nemůžete odpovědět, tak já vám to prozradím. Bylo to 7,5 stupně Celsia, to byla pekelná zima. Tak a nás čeká 11. hodina a my se po té 11. hodině s Vítkem na vás opět těšíme.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
4: Pozvou vás do dávek.
5: Severní vítr je krutý.
4: Vrátí vás do mládí.
6: U stánku na levnou krásu postávají a smějou.
4: Přinesou lásku.
7: Mám vás strašně rád.
4: České písničky.
8: Odhazují dál.
4: Na Country Rádiu.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival družeckých muzikantů se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledli SV, Schovanky a Kupa. Zveme vás na KTO Večer písní a vzpomínku na Valdemara Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. V České Lípě se chystají pivní slavnosti v sobotu 29. srpna od 13 hodin na Vodním hradě Lipí. Je to country a folk festival spojený s prezentací regionálních pivovarů. Vystoupí tam Texmeni, folk tým Petr Kocman, Brontosauri Revival a další. A ještě vás zveme na 16. Ústecký den porcelánu v oblastním muzeu v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Připraven pro vás bude prodej výrobků za zvýhodněné ceny. V nabídce bude samozřejmě oblíbený cibulák. K tomu další výrobky nejen z porcelánu. To vše vás čeká v pátek 4. září od 10 hodin. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Na sluneční straně hor, to byla absolutní klasika od Greenhornu, kterou jste slyšeli pár minut po 11. hodině při víkendovém vysílání Country Rádia s Vítkem Pěkným.
1: Zdraví vás tedy ze studia Vítek a
0: Denisa, ahoj.
1: Máme víkendový pokec a povídáme si o vodě, povídáme si o zážitcích s pádlem v ruce, takže vy máte šanci buď to na SMS bránu 720 00 11 11 nebo na telefonní číslo 210 323 333 nám
0: zavolat, ale pozor, volejte až po telefonní výzvě, protože jinak by to bylo zbytečné. Teď v tuhle chvíli nevolejte, až uslyšíte po písnice telefonní výzvu, tak prosím pěkně zavolejte a připravte si hlavně nějaký krásný příspěvek, nějaký příběh o tom, co jste vy zažili na vodě a který samozřejmě můžete sdílet s našimi posluchači.
1: No a my vám k tomu budeme krásně hrát. Denisa teďka vybrala perfektní písničku, nevím, jestli ji budete znát. Denis, můžeš ji představit,
0: no,
1: prosím?
0: No určitě, jmenuje se Lalby a je to písnička od zpěváka, který si říká Mikolas. Někomu to nic neřekne, ale někomu jo, to je klučina Čech, ačkoliv zpívá anglicky, který soutěžil na různých světových soutěžích a teďka před nedávnem, asi před rokem, se rozhodl trošičku změnit tu svoji image a tu svoji hudbu a zavítal do Nashvillu, kde natočil s největšími frajery nešvilskými, zvukařskými desku, která je fakt výborná. Zapomněla jsem samozřejmě, jak se jmenuje, ale když se mrknete na někde Mikolas, tak vám to na Google vyjede nebo na nějakém kanále streamovacím, kde si tu hudbu můžete najít. Tak si to pojďme pustit a pojďme si říct, že nepotřebujeme se rodit v Nashvillu, i tady máme takový neskutečný talenty.
1: A vy nám klidně SMS-kou můžete poslat, jestli se vám líbí nebo ne.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Máme prázdniny s pádlem v ruce, povídáme si o vodě, vodáctví a podobně a nikdo se nám dovolal. Kdo pak to je? Halo, halo.
2: Halo,
3: halo. Já jsem Pepa Zounar z Králové Brouna. A chtěl bych se vám, vy to máte pořád o vodáctví, já vám řeknu příběh antivodáctví. Jo.
1: Tak to jsem zvědavý.
3: No, tak to bude zajímavé. Třeba se nějaký rok 72 nebo kolik a měli jsme nějaké rodiny sezení a manžel čin bratranem říkal, byli jsme po obědě a on říkal, v životě jsem na lodi neseděl, ale přemluvil mě, ukecal mě a jeli jsme rodinici v Berouně nad Splavem, jo. Mm-hmm. Tak mě ukecal, jeli jsme tam a posadil mě do kánoje, si představte, a já jsem s ním hákoval k jezu do Hýškova, to je nějaký sánem kilometr zřejmě.
1: No.
3: Pak jsme jeli zpátky a říkám, tak Karle, tohle v životě nechci zažít. A pak pozor, a to má pointu.
1: No.
3: A pak uplynulo léta a já jsem měl vnoučka Filipka, který se zbláznil do rychlostní kanalistiky, byl mu 8 let. A taky tam v tom klubu Veronským, jako jo. A teď, co měl dědek dělat, jo, tak první závody a já jsem s ním jel a už mě to chytilo. A byl jsem s ním na každých závodech na mistrovství republiky všechno.
1: No tak to je krásný, příběh, za to tleskáme.
4: Hezky.
1: Tak a děkuji. Pepo, máme tady teďka připravenou Naďu Urbánkovou, blondiák s červenou bugatkou. To jsme určitě my dva, že jo? Oba jsme blondiáci a máme červenou bugatku.
4: Je někdo, komu byste ji chtěl věnovat?
3: Komu?
4: No.
3: No komu? To už je Naďa Urbánková jako starší. Hlavně mě, no. Jako no.
1: Správně. A budeme snít o té červený bugatce, jo?
4: Tak si sněte a moc krát děkujem. Tak ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní zpravodajství začneme na železničních kolejích. Nesvezete se do konce roku na trati Vsetín Půchov. Dále Dolní Pustevná Bar Čandau do 4.9., Brno Ivančice do 26.8., Budišov nad Budišovkou Odry do 31.8. a do stejného data to bude na trati Frýdek Místek Frýdland nad Ostravicí. Na silnicích tamto teda je hrůza. Máme 13. Ta nejnovější je na silnici číslo 11 v Českém Těšíně, kilometr 291,8 směrem do Polska. Jak je tam ten sjezd na silnici číslo na Šernovskou ulici, tak tam narazilo osobní auto do svodidel. Další nehoda je na silnici číslo E75 na trase Bělotín. Je to u hraně Český Těšín, je to v okrese Karviná v Českém Těšíně. Je to u toho kruhového objezdu, kde se sjíždí na silnici číslo 67, je tam jedenkrát osobák bez zranění. Další nehoda, cyklista s osobákem, Rabasova ulice v Ústí nad Labem, je to kousek před vjezdem na výstupní. Ještě jednu tady mám, Husova ulice, Černošice, okres Praha Západ. Vozidlo si poškodilo olejovou vanu, tak je tam únik oleje na komunikaci. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a další doprava bude o 14:30. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A my máme dalšího posluchače na drátě. Haló, haló, kdo se nám dovolal?
2: Haló.
3: Jaroslav od Velkých Popovic, dobrý den, přeju vám i posluchačům.
1: Ahoj Jardo, tak ahoj, co máš pro nás za zážitek?
3: Je to sice ne z lodi, ale vemu to teda od začátku, je to krátký. U českého Štemberka dobrou spolupráci s jedním tam hajinem nebo myslivcem, tak nám označil stromy, který si můžeme porazit, nařezat. Zkrátka pluli jsme sázavu z českého Štemberka do Týnce na dvou vorech, bylo nás šest.
1: Tak to je krásný zážitek, v kterém to bylo roce? A
3: 77.
1: Mm-hmm, to je nedávno.
3: Ještě mám fotografie Mrož klub 477.
1: Tak to je hezký, za to tleskáme.
3: Takových zážitků tam bylo víc, ale ten jeden takový už skoro ke konci nejúžitečnější. Někde jsme si vyčetli, že když vory svazovali tak liánama, tak jsme měli lanko ocelový svázaný lankem. No a pluli různý zážitky takový. On ten vodepůvod, jak to, že voz bylo suchý, nebylo suchý, tak vzlínal a neplaval, takže jsme byli do půl stén ve vodě vlastně a to stáli.
1: No, tak
3: a
1: to hezky.
3: Vystačili ty vody na vodu, když jsme ta se postavili, tak na tom batožinu nepřivázanou, tak ta batožina se rozplavala po celý
1: den. Ježišmarja,
2: no. A měli jste tam soudek na tom boru?
3: Ne.
2: Já jsem potkala vždycky vodáky a oni byli právě bezva vybavení, teda voraře, kteří měli soudek a měli tam stán a nějaký divan, aby si mohli odpočinout.
3: To bychom asi dělali pečlivý zastávky.
1: To je v pořádku,
3: Protože ono tím bydlem píchat není jen tak jako pádlem, jo? A nej ten takový jeden, dopluli jsme až do Zlenic, respektive tam je na jedné straně baštírna, na druhé straně, že jo, přes řeku se musí.
1: No.
3: A na tu baštírnu tady tam chodí vodáci, že jo, konzumovat. A některý ty, co bydlejí v hotelu na druhé straně, tak v půlnoci hlásí tam ten výčepní, na té baštírně poslední přívoz, do se chcete dostat zpátky, tak poslední pivo a poslední přívoz jede.
1: No,
3: jako tam dělali, nás bylo šest, nějakou partu, kytaru jsme měli pochopitelně, že jo, nějaká parta, zase nějaký ty děvčata a tohleto. Nikam nechoďte, jak se dostanu na druhou stranu? My tady máme plavidla, to
2: tak
3: přeplujem.
2: Tak vy jste byli přívozem.
3: Krásně.
1: Tak to je hezký.
3: Jo?
1: No. Jaro, tak my teďka pustíme Dave and Sugar, The Door is Always Open a ty máš šanci za ten svůj pěkný zážitek to někomu poslat.
3: Hejte, počkej, ještě jednu větu, jestli můžu.
1: Řekni, no.
3: A kolik se tam těch lidí na to, kolik to uvěří těch lidí? Povídám, no kolik se tam vejde. Takže to bylo vytažený kousek na tu píštěnu, tak se nastoupili na ten vor, asi já nevím, celkem já nevím, 8 lidí, ten vor byl asi 2,5 metru krát, 2 metry, to je jedno. Mm-hmm. No a teďko povídám, ale čapněte si radši na bobek, protože kdyby to cuklo, tak každý jste mokrý. Tak si všichni čapli na bobek a já jsme strčili ty vory na vodu z té píštiny, tak všichni byli až pokryt ve vodě. Tak, aby se nenamočili.
1: Tak to je hezký. Hele, komu pošlem tu písničku?
3: Hejte, mojí ženě milovaný.
1: A jak se jmenuje tvoje milovaná žena?
3: Alenka.
1: Alenko,
2: posíláme.
1: Váš nejzletější manžel posílá Dave and Sugar, The Door is Always Open. Děkujem, že posloucháte, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: A teda říček, kdo je lepší k narozeninám.
1: Děkujem, ahoj.
2: Ahoj.

Dopolední vysílání Country Rádia téměř končí a také na čase, aby jsme se ještě podívali na to, co vás čeká dneska na Country Rádiu, jaký je program. Vězte, že to téma, které dneska máme, a to je prázdniny s pádlem v ruce, bude samozřejmě pokračovat s Jitkou Koutnou od 1 hodiny, ale předtím bude víkendová polední siesta od 12. a samozřejmě, že jak jinak budou to písně vodácké a námořní. Od 17 hodin budou písničky na přání, no a pakliže máte nějaké přání a chcete si ještě dneska přát, tak určitě můžete, ale jenom SMS-kou, to znamená na číslo 720 00 11 11, právě v dnešní den, kdy si přejete a nechte se zahrát něco krásného. To byly písničky na přání, no a v 18 hodin začíná Bonanza s Milošem Kellerem, bude Trampská. Potom v 19 hodin zdravíčko doktore Vladimír Mertlík, bude to repríza s hostem Petrem Ryšávkou, no a na téma vliv mikrobiomu na duševní zdraví. Ve 20 hodin začíná Folkmeny s Milošem Kellerem, no a ve 23.00, vy, kteří nebudete moc spát, tak si určitě zapněte Country Radio, protože začíná album týdne a bude to další novinka, tentokrát Honza Nedvěd, mladší a příbuzní, Chlapský slovo. No, po 20 letech se vrací s novým albem a navazuje vlastně na to nejcennější z jejich hudebního DNA, takže máte se určitě na co těšit.

0: Country počasí.
1: Poslední dopolední country počasí je tady. Dnes je jasno až polojasno, během dne přechodně by mohlo být oblačno a na horách ojediněle by mohly přijít přeháňky. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 17 až 22 stupňům, na jižní Moravě k 25, no a v tisíci metrech na horách by mělo být kolem 13 stupňů Celsia. Fouká slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. To je všechno z počasí, venku je v podstatě krásně, tak výletově, řekla bych.
2: Tak je nejvyšší čas někam vyrazit.
1: Jinak třeba na vodu?
2: Na to přemýšlení vám budeme hrát v rámci polední siesty vodácké písně a odpoledne se na vás těší kolegyně Jitka Koutná, která si s váma zase bude povídat na vodácké téma.
1: No a nám nezbývá, než se rozloučit. Hrozně rychle to uteklo dneska, Vítku. Já děkuju.
2: Nemáš vůbec za co. My vám přejeme dobrou chuť k obědu. Úspěšný.
1: Představuju, co asi vaříte. No. Mám hlad.
2: Příjemné nedělní odpoledne a úspěšné vykročení do příštího týdne.
1: No a já myslím, že bychom se měli rozloučit klasickým vodáckým.
2: Ahoj!

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
2: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobím ramen.
0: My zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Příměstské vlaky City Elephant v Praze a středních Čechách dostanou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Kamery mají ve vlacích zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus. Parkování je na mnoha místech problém. Jak je to v Olbramovicích, to ví Luboš Dvořák.
2: Řidiči využívající P plus R parkoviště nedaleko vlakového nádraží v Olbramovicích mohou nově platit parkovné i přes mobilní aplikaci Easy Park. Tím se systém rozšiřuje o další možnost úhrady, která přináší rychlé a pohodlné odbavení bez využití parkovacího automatu. Bezhotovostně lze i nadále stání uhradit aplikací PIDu Lítačka. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Kradou se už i bažanti, blíže Blanka Holoubková.
3: Neobvyklou krádeží se zabývají policisté z Hluboké nad Vltavou. Z areálu bažantnice zmizelo v noci z neděle na pondělí zhruba 100 bažantů. Neznámý pachatel nebo pachatelé překonali oplocení a dostali se na pozemek společnosti, která bažantnici provozuje.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta.
4: Dnes ve znamení písní vodáckých, jakož i námořních.

0: Polední siesta.
1: Dnes ve znamení písní vodáckých, jakož i námořnických. Country
2: Radio. Já lepší loď jsem nikdy snad za celou

V rybářské tančírně námořníci sedí. Pijí a zpívají, křičí a lžou. Jsou z různých zemí, měst a vod. S nimi jejich dámský doprovod. A sedí tam taky Jens, dánský vlk. Na hlavě čepici, na krku stříbrný křížek a na klíně Anu, místní šenkýřku, co každou sklenici vypije do dna a co oni říkají, že je hodná. A Jens jenom hladí stříbrný křížek a poslouchá řeči o bouřích, pirátech, požárech, hrůzách, příšerách a nestvůrách. A když si každý řekl, co chtěl, přišla řada na něj, aby vyprávěl. Já nevím, co bych vám povídal. Já nemám žádnou historku z krutých moří. A neviděl jsem ještě vodu, která hoří. A neznám lodě, které se nevrátí. A nezajali mě piráti. A o bouřích vám přece povídat nebudu. Já mám v hierogatu Ultrúdu. A protože ji mám rád, nic se mi nemůže stát. Mám od ní tenhle amulet, aby mě před smrtí chránil. Do 100 let. Ty seš mi pěknej teda, začala nabírat hodná Anna. O kom to tady mluvíš? Vemíčer? Ty seš teď přece pořád můj, však víš. A já zase navždy tvoje, uvidíš. Navždy moje, zasmál se Jens, až se mu Ultrúdin zatřásl amulet. Ty, že jsi moje, ty, holko prolhaná, táhneš to s tím všivým Adamem, co z Bostonu přistál právě před týdnem. To není pravda, zakřičela Anna, vrhla se Jensovi okolo krku. Prosím tě, já ho ani neznám, no fakt, no opravdu, no přísahám. A najednou stichla, stichl i celý sál. Bostonský Adam ve dveřích stál. A pak se to seběhlo hrozně rychle. A jak to bylo dál, už vám nikdo nepoví. Najednou stál Adam proti Jensovi. Pak vytáhl dýku a dvakrát bodl tam, kde Dánovi se blízkal talisman. Jens hned upadl. Potom zkoušel vstát a křičel. Já se...

0: Už vidím svůj rodný hierogat. Klečel a všechno stichlo na chvíli. Jen slzy hodné Anny o zem zvonily. Hlavu si položil na její klín a krev tekla na křížek Ultrudin.
1: Tak dodělal tam jako pes.
0: A v srdci měl dvě bodné rány. A na srdci ruce hodné Anny. Nečekala ani chvilku a ukradla mu hned ten Ultrudin stříbrný amulet, co před smrtí měl ho chránit do 100 let.
2: Polední siesta.
3: Dnes ve znamení písní vodáckých, jakož i na

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Tady jsou nedělní zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. V kempech v okolí Slabské přehrady je letos méně turistů než obvykle. Jejich majitelé si stěžují na rekonstrukci silnice mezi Třebenicemi a Rabiní. Uzavřenou hráz musí řidiči objíždět. Například do kempu v Rabini na Benešovsku jezdí kvůli opravám také méně autobusů. Policisté vyrazili do ulic. Jak to dopadlo, to ví Luboš Dvořák.
2: Moravskoslezští dopravní policisté zveřejnili videa z bezpečnostní akce na dálnici mezi Fulnekem a Ostravou. Při ní se zaměřili na kamiony brzdící provoz. Záběry z dronu zachycují řidiče, kteří při předjíždění neměli dostatečnou rychlost a pomalou jízdou omezovali ostatní auta. Během akce odhalili 15 přestupků. Luboš Dvořák, Ostravsko.
1: V Brně mají další zdroj peněz. Modré zóny.
3: Brněnské modré parkovací zóny se dočkají dalšího rozšíření. Po Bohunicích přichází řada také na Starý Lískovec. Radní města rozhodli, že parkování kolem Dunajské ulice bude od 29. září fungovat v režimu zóny C. S příchodem podzimu tak začnou lidé i v této části platit za noční parkování. Parkovné je možné uhradit přes mobilní aplikaci Park Simply a Easy Park a také online parkovací automat nebo SMS. Honza Navrátil, Brno.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Po sjezdě plynule pokračuje muzika na Country Rádiu. Přeji pěkné odpoledne, hezkou neděli. Kromě přívalu písniček pokračuje ještě i teď odpoledne víkendový pokec na téma prázdniny anebo dovolená s pádlem v ruce. Jeli jste někdy vodu nebo nikdy nejeli? Co vy a vodáctví? Co jste zažili? Co jste viděli? Koho jste potkali? Můžete psát, máte-li tedy o čem a chcete-li na studio@countyradio.cz a nebo potom za chvilinku se můžeme slyšet v éteru 210 323 333. Zdraví vás Jitka, ještě jednou hezkou neděli, je 13 hodin 8 minut, neděle 23. srpna a svátek má Sandra.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, je tady víkendový pokec na téma prázdniny nebo dovolená s pádlem v ruce. Jeli jste někdy vodu nebo nikdy jste nejeli vodu? Proč jste jeli? Proč jste nejeli? Dobrý den, tady Country Radio. Kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, tady Štěpán.
1: Ahoj. Ahoj, Štěpáne, ty jsi jezdil někdy na vodě?
2: Jo, to by se zdivila.
1: Posloucháme.
2: My jsme byli tři kamarádi, jezdili jsme na kolech.
1: Ano.
2: A jeden se jmenoval Láďa, to byl můj z fotografické školy a jeho kamarád, taky Láďa, tak jsme takhle vyjeli jednou, půjčili jsme si kánoe a vyjeli jsme na Lužnici.
1: No.
2: Na to tehdy ještě brali vlaky kánoe, teď už to nedělají. A přijeli jsme tam, bylo tma už na stanici, kde jsme chtěli vyjet.
1: No.
2: Tak jsme, že nám dají kánoe ráno. Tak jsme se šli ubytovat. My jsme měli dvoulůžkový stan a ten kamarád měl Ačko.
1: Uh-huh.
2: Tak byla tma, tak jsme někam zalezli, tam jsme si postavili stany.
1: Ano.
2: A celý bolavý ráno jsme se probudili a zjistili jsme, že jsme spali ve voreništi brambor.
1: Ne.
2: Jo. No co, zlámaní jsme šli na nádraží, vydali nám naši kanoeu a spustili jsme se dolů po vodě. Nejhezčí na tom bylo to, že dřív bývaly síťovky takový opravdu síťovaný.
1: Uh-huh.
2: A to jsme jeli a vždycky jsme někde zastavili, tak jsme nakoupili stýčovku plnou piv, zavěsili za loď a měli jsme vždycky...
1: Jo, takovéhle přírodní chlazení, no to je nápad.
2: Ano, ano, bylo to výborný, nikdy jsme se neudělali a chtěl bych tu vzpomínku poslat tomu druhému Láďovi, který už je tam nahoře v nebi, po tragické nehodě.
1: Uh-huh.
2: A tomu spolužákovi Láďovi, který je na tom taky špatně, tak jako vzpomínku a je to věrný posluchač Country Rádia.
1: No a teď si potvrdil, Štěpáne, to, že člověk má žít, sbírat

0: kapesy.
1: Country rádiem na cestách.
0: Pěkné odpoledne, klidné odpoledne s dobrým dojezdem. Pozor na komunikaci číslo 37 Radenice, okres Žďár nad Sázavou. Tam došlo k nehodě a je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Došlo k havárii osobního vozidla. D1 Říčky směr Praha, komunikace číslo 170, respektive 1, a je to kilometr 174. Pozor, tam brzdí dopravu dvě havarovaná vozidla a je tam neprůjezdná zpevněná krajnice. Dobře, dojeďte.
2: Country radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak? Klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
5: Kamarádi, přátelé naši, užijte si víkend a těšte se na pondělí.
6: Mrkneme se do Opavy, co se tam tenkrát v roce 1952 stalo. Je, to byla sláva.
5: A taky popřejeme k narozeninám Janu Rosákovi. Kolikáte tak asi slaví?
6: Těšte se na pondělní vysílání Country Rádia, na soutěže, zábavu, ale i hlavně bezva muziku.
5: Tak v pondělí ahoj, těší se na vás
7: Kaťka s Vláďou.
8: Country Rádio.
1: Country Rádio. Klidné rádio do nekonečna.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Moc vás zdravím, no a protože tady mám nashromážděno už řadu písemných vašich vzpomínek na víkend nebo dovolenou s pádlem v ruce, tak teď zase chvilinku něco budu číst. Mirka píše: moje vodáctví. Začala jsem v 18 jako třetí pasažér na bagáži na Berounce před 44 lety. Bála jsem se, ale přežila. Pak už jako háček, celých 15 let Vltava, několikrát Lužnice, Ohře, Sázava. Nádherné okamžiky s partou, která měla i 12 členů. Nechyběla kytara. Spousta písniček, legrace, lepení lodí, vylévání, podcvaknutí, krásné dovolené na vypůjčené lodi. Ale když jsme se potom s manželem zmohli na vlastní loď, tak nám ji někdo při bouřce vzal, odcizil. Od té doby jsem na vodě nebyla a jen doufám, že si ten dotyčný naše loď dobře užil. Už se na něj ani nezlobím. Ahoj, všechny vodáky, zdraví Mirka.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlaží, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

Michal Horák, Sandra Nováková, Hostage. Jestli se vám líbila ta písnička, můžete si ji klidně nechat zahrát třeba ještě jednou dnes v písničkách na přání, nebo nějakou jinou samozřejmě. Písničky na přání začínají v 17 hodin, SMS brána čeká 720 00 11 11 nebo studio@conti-radio.cz.

0: Country počasí.
1: Venku je oblačno, polojasno, k večeru čekejte místy až jasno. Teploty se pohybují mezi 17 a 22, na jižní Moravě až 25, na horách kolem 13, vane slabý, mírný severozápadní vítr. V noci teploty klesnou na 9 až na 4 stupně. Zítra je pondělí 24. srpna, má být převážně slunečno, jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne potom na severu přechodně oblačno, později odpoledne a večer na jihozápadě bude oblačno přibývat. Teploty zítra 19 až 23, na jižní Moravě 26, na horách 15 a povane slabý, postupně severovýchodní vítr.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival družeckých muzikantů se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledli SV, Schovanky a Kupa. Zveme vás na KTO Večer písní a vzpomínku na Valdemara Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovecké Putny. V České Lípě se chystají pivní slavnosti v sobotu 29. srpna od 13 hodin na vodním hradě Lipí. Je to country a folk festival spojený s prezentací regionálních pivovarů. Vystoupí tam Texmeni, folk tým Petr Kocman, Brontosauri Revival a další. A ještě vás zveme na 16. Ústecký den porcelánu v oblastním muzeu v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Připraven pro vás bude prodej výrobků za zvýhodněné ceny. V nabídce bude samozřejmě oblíbený cibulák. K tomu další výrobky nejen z porcelánu. To vše vás čeká v pátek 4. září od 10 hodin. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Dobré odpoledne, hezkou neděli. Stáda spí, KTO. Tak tuhle písničku najdete na prvním LP Kamarádi táborových ohňů, takhle se jmenuje. Možná máte doma. Vyšlo poprvé v roce 1971. Dál mám pro vás dobrý lidi s Radůzou, Texmeny, dokonce Marie Rotrovou, Mirka Černého, Tomáš Linku Pacific, Valdemar Matušku a další zpěváky a kapely, no a taky téma, které se nám krásně táhne úplně celým víkendem, jestli jezdíte na vodu. Tak jsem chvilku poslouchala dopoledne Vítka a včera Kačku a říkala jsem si, jak já přijdu k tomuto tématu, když vlastně žádný vodák nejsem, ale Vítek dopoledne vyprávěl, jak jezdil a jezdí. Já už jsem říkala včera, že jsem byla jednou na nějakém školním kurzu, to bylo povinné, na lodích a cpali mě tam do kajaku. Já se teda dopředu omlouvám za neodborné názvy. Jo. Takže jsou lodě, jako jsou třeba veslice, že? To je asi dobře, pak jsou různé kánoje. To si představuju Vinnetu a Chatterhanda, že to je kánoj, jak na tom seděli. A kajak je takový to úzký s kulatým otvorem v prostředku, kam se musíte nacpat. A já teda se svojí klaustrofobií jsem teda z toho nebyla vůbec odvázaná. Jednou jedinkrát mě tam nacpeli a pak už víckrát ne. A ještě si pamatuju, že se musí vzít to pádlo, nebo možná, že to se tomu říká u kajaku jinak. To se musí dát takhle za záda, kajakáři vědí. A kolmo položit na ten kajak a teď tam nějak ze zadu takhle se opíráte právě vzadu o to pádlo ten a lezete tam tedy nějak takhle jako pozadu. Jenže pak vás ten kruh obepne v pase. A kdybyste se otočili, no tak co jako, že jo? Já jsem viděla, že se z toho dá vylíst, no ale zkoušet to nebudu. Takže pokud vy si opravdu tykáte s pádlem v ruce, anebo jste nikdy taky na vodě nebyli, takhle na řece, tak jestli chcete, zavolejte, napište studio@radio.cz, co jste zažili, co jste viděli, koho jste potkali. Pěkné odpoledne.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Přeju pěkné odpoledne, tak tématu tady mám zase vaše příhody. Ahoj, nie som velká voďačka, nebo spíš vodačka, ale nějako to splavování patří k trampingu. Ale toto leto mám ve znamení riek a plavidel. Začala jsem na katamaráně v Chorvatsku, potom Vltavu na Slapy, na parníku následoval Lape, na country parníku, kde hrál Pacifik, splav Dunajce a na závěr ještě splav Vltavy a na kánoje do Českého Krumlova. Uf, zbytok volných letních dní ještě trávím na Ružíně, což je priehrada pri Košiciach, tak asi som toto leto viac vodáčka ako tramp. Krásný deň praje Vlnka z Popradu. Tak to tedy, co dodat, klobouk dolů, Vlnko. Takových cest po vodě to muselo být zážitku.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne. Nejprve pohled na silnice D1 Vyškov, 229. kilometr směr Ostrava. Stojí tam dvě havarovaná vozidla, došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce, je tam průjezd se zvýšenou opatrností, na místo jedou záchranné složky. D35 Čeperka, 129. kilometr směr Hradec Králové, nehoda, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností. Městská hromadná doprava Praha. Z důvodu rekonstrukce mostu přes tramvajovou trať platí ještě i dnes a zítra, tedy v pondělí 24. srpna, obousměrné přerušení provozu tramvají v úseku Ohrada Palmovka. Pětka a sedmička jdou k vozovně Žižkov, desítka na spojovací, je zavedena linka číslo 30, sídliště Ďáblice, Palmovka, nádraží Libeň a Lehovec. A ještě Ostrava. Až do středy 16. září z důvodu výstavby pevné jízdní dráhy na ulici Vítkovické dochází ke změně organizace dopravy tramvajových linek číslo 1, 2 a 13, které budou část trasy vedeny odklonem přes Mírové a Mariánské náměstí.
2: Country Radio.
0: K přípravě budeme potřebovat minimálně čtvrtky lalahutkové country.
3: Veď mě dá

0: se Deka pečlivě vybrané trampské písně. Patnáct Deka libového folku.
1: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou, na každým rohu mají fotku mou.
0: Dva, tři pátky mírně prorostlého bluegrassu.
2: Než otevřu rád oči, špajzku probírám, půlku šišky urát, kruk krku na
0: sluka. A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
3: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Times. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
4: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A k tématu, k víkendu s pádlem v ruce se dovolal Petr. Dobrý den, Petře, jste vodák?
2: No, trošku vodák není, bude za 3 roky 90, takže už jako moc na tu vodu ne, ale chci vám povědět jednu příhodu, s kterou jsem s vodou skončil. Je to hrůza strašná, ale má dobrý konec.
1: No, dobře, tak povídejte.
2: Já jsem se vyjezdil jako s klukama z radioklubu ze Sázavy, Kácov, do Sázavy do města.
1: Ano.
2: A pak jsem se přestěhoval na severní Čechy tady do Českého Švýcarska. Uh-huh. A seznámil jsem se s řekou Poučnicí, která protéká Českou Lípou a teče až do Děčína.
1: Ano.
2: Horní tok je velice komplikovaný pro jednotlivého vodáka bez háčka. Se to skoro dá vytočit, tam jsou velké meandry.
1: Uh-huh.
2: Ale jednou jsem slyšel jsem o spodním toku z České Lípy do Děčína, ale ten se dá jet jedině, když je vysoký stav vody. Tak se synem jsme se tam rozhodli, že tam pojedeme.
1: Ano.
2: Bylo po 3 bouškách takový velký, stav byl opravdu velký, protože tam je hodně vodních elektráren, a tu vodu odvádějí, když je menší stav, do těch průmyslových podniků.
1: Uh-huh.
2: A teď to takhle jede. Čili my jsme to přenesli a v jednom tom přenosu nám tu vodu ten proud strhnul. Jestli nevím, jsem tam byl. A ta loď uplavala.
1: Yeah.
2: A teď my jsme jako na ní koukali a syn, on byl asi 15 nebo 16,
1: ano.
2: Skočil do té vody, tam bylo asi metr vody a on se snažil běžet tou vodou za tou lodí.
1: Ano.
2: Prostě to nebylo možné, ten proud byl úžasně silný, tak já jsem běžel po břehu, tam byl popás kopřiv a tak dále, asi po 3 kilometrech jsem prostě to vzdal a teď jsem přemýšlel, že on jeho to uneslo, uh-huh. Je mrtvej, prostě hrůza nímala.
1: No radši si ani nahoru. Nepředstavuju. A co bylo
2: nahoru
1: dál?
2: Jsem vylez na most takový, který tam byl a koukal jsem dolů. Úplně beznadějně, prostě to nebylo možné ani zvládnout a nikde jsem ho tam neviděl. A nakonec najednou vidím, jak jde postavička podle vody nahoru cestou a táhne za sebou trosky naší lodi.
1: Je. No tak to teda syn byl šikovný, chytil loď, i když trosky
2: naštěstí
1: teda jenom.
2: Naštěstí on to chytil teda, ještě s ní tohle vytáhl, já jsem říkal, Peťo, proč to tam nenechal, nebo tohle to. Ale nedovedete si představit, jak mi spadnul kámen ze srdce, protože já už jsem se viděl vyšetřovaný, otec nechal syna.
1: Chápu.
2: Prostě hrůza.
1: No já myslím, že řadě posluchačů mě taky právě teď spadl kámen ze srdce, že to nakonec všechno dobře dopadlo. Já totiž Ploučnici znám, tam jsou i jezy a tam já teda, jestli můžu dodat taky něco, tam já jsem se s bráchou topila jednou, protože brácha neuměl plavat, já jo, ale on se mě držel strašně pevně, protože se bál a já vlastně nemohla taky nic, ale taky jak slyšno to dobře dopadlo.
2: Ano. A víte, jaké je jedna rada, jak se člověk neutopí v jezu, který tvoří zpětný plout, ale vodorovně.
1: Jak?
2: Ta voda se vrací zpátky.
1: No.
2: Neplavat ven, jako po proudu,
1: ale
2: zaplavat co nejrychleji do toho toku, který vás chytne a protočí a vyhodí na druhé straně a můžete plavat dolů.
1: Je to jsem někde četla, ale teď jste mi to připomněl. No děkujeme moc za vzpomínku, taky asi se synem, ne? Kolikrát si vzpomenete, jak to tenkrát bylo. Tak ho moc pozdravujte. A já, jak jsem na začátku, jsem zatajila dech, když jste řekl ten věk, tak právě proto, že vůbec jako hlasově a vůbec projevem, jako bychom vám to netypovali.
2: To jste hodná a já tady denně běhám a denně hraju tenis, golf.
1: Je,
2: na zahradě,
1: no to jste nám inspirací, to je dobře, že jste zavolal. Tak to je skvělé. Zdravíme celou vaši rodinu.
2: A poslouchám rádio 35 let.
1: No, Tak to jsme měli teď výročí, takže úplně od začátku. Je, tak to jsem moc ráda, že jste zavolal, ještě jednou to musím zopakovat. Užívejte neděli, pozdravujte celou rodinu a syna, jo? Naslyšenou.
2: Zdravím všichni posluchači, naschledanou.
1: Jste skvělej, naschle. Country Radio.

0: Antri počasí.
1: Teploty v noci se budou pohybovat mezi 9 a 4 stupni. Zítra čekejte převážně slunečný den. Má být jasno až polojasno, v Čechách ráno mlhy. Během dne potom na severovýchodě přechodně oblačno, později odpoledne a večer na jihozápadě bude oblačnosti taky přibývat. Teploty zítra 19 až 23, na jižní Moravě 26, na horách 15.
2: Na konci světa.
0: Folk team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
0: Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

Pavel Bobek, permanentní flám na Country Rádiu a já vám přeju permanentně skvělou náladu, dobrou náladu a taky, aby došlo na písničky, které máte rádi, nakonec si můžete objednat třeba Sandře k svátku anebo někomu, kdo má dnes narozeniny, někdo z vašich milých známých je 23. srpna. K tomu tady budou písničky na přání, které začínají v 17 hodin, SMS brána 720 00 11 11. Hezkou neděli!

trošku si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení

0: narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbené. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. S paní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledám mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská je.

0: xkrát jsem jim ujel a ujedu jim zas, až to jednou kiksne, dostanu pro vás. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz, mistr Katce dočka a pak bude šluz. 12 poldů na harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne. Tak pokud jste až doteď si říkali, voda a pádlo, to není nic pro mě, tak vězte, že na vodě se dá i seznámit. Dokladem jsou další dva příběhy, které jste poslali. Ahoj, píše Olča. Já jsem se vždycky odmala přála dostat se s partou na vodu. Rodiče nikdy nejezdili, no a když mi bylo 22, tak kamarádi hledali záskok za háčka, který dostal angínu, a tak jsem vyrazila. No a nakonec je z toho více jak 30-leté manželství. Na kánoji už sice dnes nejezdíme, ale u vody jsme zůstali. I oba naši synové mají k vodě velmi blízko a oba jsou dnes vodní záchranáři. Tleskám, doufám, že to je slyšet. Hezké nedělní odpoledne všem. Olča, krásná vzpomínka, díky. Hanka píše, ahoj, krásné odpoledne, jedna vodácká, i když ne moje, jsem totiž květinářka a jednou takhle přišel lehce prošedivělý pán pro kytici ke 40. výročí svatby a ptal se po kopretinách, že ty byly u jejich seznámení na vodě s paní, tedy jeho. Dali jsme se do řeči, píše Hanka. A já se pak ještě dlouho smála, protože to bylo tak, že potkali se tenkrát na Sázavě, každý z jiné party,

0: které se nepohodly o místo na kempování. No a po 40 letech si to setkání chtěli zopakovat. Ale nepotkali se, protože paní čekala s lodí v Týnci nad Sázovou, no a pán taky s lodí, ale v Týně nad Vltavou. Dopadlo to dobře, paní to vzala s humorem, jen mu to prý občas dává sežrat a už znám oba osobně. Hanka. Hanko, díky za příspěvek a na mě tady bliká další vodák. Dobrý den, Kanty Radio.
1: Dobrý den, nevím, jestli se o mě dá říct vodák, ale ano? Jela jsem Poučnici.
0: Jela?
1: Jeli jsme Poučnici s vnukama a s manželem.
0: Aha, Poučnici, to úplně zaniklo. Poučnici jste říkala.
1: Poučnice,
0: takže, no, na severu Čech tedy, ano.
1: Ano, tak to je ono.
0: Takže můžete doložit, že tam jsou jezy?
1: Ano, to přesně.
0: No a jaké máte vzpomínky? Jezdíte doteď nebo už ne?
1: Ne. Já totiž jsem takovej neplavec a strašně se mi tenhle sport líbil a vždycky jsem potom toužila.
0: Aha.
1: A bylo takový štěstí, že jsme jezdili do Ralska, pod Ralskem a Noviny, jestli víte asi Noviny, kde jsou.
0: Noviny, kde jsou, nevím.
1: Stráž pod Ralskem.
0: Dobře.
1: A jmenuje se ta obec Noviny. Aha. A tam je. No a tam jsme vždycky se jeli podívat s vnukama.
0: Ano.
1: Tehdy 10 a 8. A přijížděli tam Poučnici. A tam je průrva.
0: Ano.
1: Mezi skalama. A strašně se nám to líbilo a chtěli jsme to zkusit.
0: Uh-huh.
1: No takže půjčují nám loďku tam. To je taká, no já si to žlutý.
0: Říkejme jako, tomu kánoje, ano.
1: Ano, vestu jsem si radši vzala, protože fakt jako moc plavat neumím.
0: Ano.
1: A vnuci byli ještě jako malí, tak jsme jeli po Poučnici do Mimoně. Jenom ten kousek, jakože pojedeme.
0: Uh-huh.
1: No a bylo to moc hezký.
0: Takže jste se nikdy nevyklopili, nebo jak se říká, neudělali?
1: Ne. No to chci říct, že jo, protože my jsme to tak hezky sjížděli.
0: Ano.
1: A furt byly takový menší, takový ty sjezdy, tak to jsme dali. A manžel všecko fotil, protože jsme jim pak dělali z dovolený fotoknihu.
0: Uh-huh.
1: A pak najednou jsme viděli, že před náma je něco většího. tak jako adrenalin, no. To byl veliký.
0: No už se bojíme, jeli povídejte.
1: Jeli jsme to.
0: Ano.
1: A manžel, teď to vyfotíme, aby jsme viděli, co jsme z velkýho sjeli.
0: No.
1: No, tak jsme se jako otočili, ale bohužel i v obráceně. Takže jsme se udělali, jak říkáte.
0: Ano.
1: Ten malej začal ječet, toho jsem chytla za vestu, hodila na břeh, to tam nestačil, já jsem stačila. No a ten větší, ten to doplaval, protože on tam nebyl zase tak daleko.
0: Mm-hmm.
1: Uplavali nám boty, to nám pochytali tam místní, co se na nás dívali.
0: No.
1: A loďku jsme taky chytli, takže to dobře dopadlo. Takže jsme doplavali.
0: No a co vnuci? Ještě jezdí? Nebo po tomto zážitku
1: vnuci,
0: tak nějak dělají něco
1: ne,
0: jiného?
1: Nejezdí. Ty mají ten jeden fotbal hodně, ten miluje a ten druhý.
0: Ale oni určitě oni vzpomínají na zážitek s babičkou. Určitě si občas vzpomenou.
1: Doufám. Mají celou fotoknihu z celý toho týdne, co jsme byli ve Stráži pod Ralskem, takže tam je i toto.
0: No tak to je co promůžet
1: a
0: co.
1: No. Jako, pravda je, že ten jes není už vyfocený, protože jsme utopili i fotoaparát, takže, ale to bylo na ty kartičky, ta se zachránila, takže zbytek dovolený tam byl.
0: Vidíte, vnuci mají na co vzpomínat, vy máte na co vzpomínat i bez foťáku, že jo? Díky, že jste zavolala.
1: Určitě.
0: A pozdravujte rodinku. Děkuji. Moc.
1: Děkuji.
0: Naschle zatím.
1: Naschledanou. Country Radio.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, jak nám to jezdí? V Olomouci od neděle 9. srpna až do pondělí 31. srpna včetně bude prováděna oprava výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejnic na tramvajové smyčce Fibichova. A z toho důvodu bude vyloučená tramvajová doprava v úseku hlavní nádraží Fibichova Pavlovičky. Zavedou se linky X1 a X7, jezdící polookružně k hlavnímu nádraží, nejprve centrem a potom zpátky přes envelopu, nebo nejprve přes envelopu a centrem zpět. Silnice, komunikace číslo 16, Mladá Boleslav, ulice Jičínská, tam došlo k nehodě před chvilkou, tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Dobře, dojďte.
0: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melody.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Kamarádi, přátelé naši, užijte si víkend a těšte se na pondělí.
2: Mrkneme se do Opavy, co se tam tenkrát v roce 1952 stalo. Je, to byla sláva.
1: A taky popřejeme k narozeninám Janu Rosákovi. Kolikáte tak asi slaví?
2: Těšte se na pondělní vysílání Country Rádia, na soutěže, zábavu, ale i hlavně bezva muziku.
1: Tak v pondělí ahoj, těší se na vás
2: Kačka s Vláďou.
0: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: A už jsem u dalšího mailu.
1: Ahoj, posílám pozdrav k tématu k víkendu s pádlem ze Vsetína od valašských sladkovodních pirátů. Jezdíme spolu od roku 1998, jsme ve věkovém rozmezí od dětí po důchodce, ti začínají převažovat. Je nás prostě hodně, jezdíme autobusem, kromě českých a moravských řek jsme splouvali taky toky na Slovensku, v Polsku, divokou řeku v Rakousku, letos jsme navštívili i Maďarsko. Postupem času vznikla opravdu skvělá parta, která pořádá akce po celý rok. Velikonoční a vánoční výšlap, pouštění draků, cyklový let na obřích koloběžkách z Velkých Karlovic na Vsetín, vodácký ples, oslavu slunovratu. Bohužel už nás čtyři kamarádi opustili a udělalo by nám, milé Country Radio, velkou radost, kdybyste jim zahráli Slavíky z Madridu, oblíbenou píseň našeho admirála Bédi, který už taky před časem odplul do neznáma. Moc děkujeme, Henny. A já děkuju za úžasnou inspiraci, jak hezky se dá žít a za hezkou vzpomínku. Country Radio.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si sní.

0: Antri počasí.
1: Teploty v noci klesnou na 9 až na 4 stupně, jinak zítra má být převážně slunečno, jasno až polojasno, ráno v Čechách ojediněle mlhy. Během dne potom na severovýchodě přechodně oblačno, později odpoledne a večer taky na jihozápadě. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě 26, na horách 15 a povane slabý severovýchodní vítr.

Hezkou neděli, pěkné odpoledne. Hobous, Tunel jménem čas, písnička z roku 1981 na úvod další hodiny odpoledního vysílání na Country Rádiu. Zdraví vás Jitka, dnes je 23. srpna, já jsem se tak letem světem podívala do kalendária a tam mě zaujalo třeba to, že v roce 1816 vyšel dekret Dvorské studijní komise, podle kterého se mohli řediteli a profesory na gymnáziích v českých městech i ve městech, kde žili společně Češi a Němci, stát jen ti uchazeči, kteří ovládali český jazyk. Rok 1816. V roce 1939, právě 23. srpna, podepisuje Oldřich Nový smlouvu na film Eva tropí hlouposti. Jeho partnerkou byla Nataša Golová v tomto filmu. No a konečně rok 1968, 23. srpen, Marta Kubišová naspívala píseň Jindřicha Brabce a Petra Rady Modlitba pro Martu, tenkrát pro televizní pořad Píseň pro Rudolfa III. Pěkné odpoledne, 16 hodin 10 minut, za hodinu budou už písničky na přání.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Na téma prázdniny nebo dovolená s pádlem v ruce, jeli jste někdy vodu, nebo jste ji nikdy nejeli a proč jste ji nejeli a proč jste ji jeli, co vy a vodáctví, co jste zažili, co jste viděli, koho jste potkali. Tak jak se tak dívám na ty vaše příběhy, tak vodáctví rovná se taky velké dobrodružství, jak píše třeba Hanka z Prahy. Ahoj Jitko, při současném stavu sjízdnosti našich řek jsem si vzpomněla na naši první zkušenost na vodě. Bylo to v polovině 60. Vyrazili jsme s bandou na Vltavu. No a jak jinak než na pramicích? Od Lipna 2 to ještě šlo, ale pak voda začala v řece ubývat a pod dívčím kamenem už jsme hoblovali dno. Bylo na list vody a tak jsme prámky táhli vodou jako burlaci na volze. No a pak už to zase šlo. Ale před větřním byla přes Vltavu síť, kde se zachytávaly klády pro papírnu. Tak jsme to prohrabali k síti, lodě přenesli, no a jelo se dál. Zkrátím to, píše Hanka, retardéry před Hlubokou, pak u Českých Budějovic. Ve svatém nadšení jsme dřeli až do Týna nad Vltavou, kde už začínal takzvaný olej od Orlíku. Vodáci ten pojem určitě znají. Po této zkušenosti jsme už další roky jezdili na boulích, dnes se tomu říká raft a končili jsme u Boršova. A přeju všem krásné léto, Hanka z Prahy, ať už je to na vodě, nebo to není na vodě. Hanko, začínám litovat, pozvěte mě někdo na vodu.
0: Country Radio.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, jak se vám jede? Pozor na D1, Ostředek, 34,5 km směr Praha. Tam došlo k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Stojí tam v odstavené v levém jízdním pruhu. Komunikace číslo 399 Znojmo, Unanovská ulice, nehoda. Stojí tam dvě havarovaná vozidla a je tam kyvadlový provoz pouze jedním jízdním pruhem. A ještě D1 Moravany, 193. km směr Ostrava. Je tam dopravní nehoda, jeďte se zvýšenou opatrností.
0: Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
3: Do fousu píchnu redko,
2: já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
5: Tíž

0: takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.
1: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
6: Country Rádio.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak ještě jednou pro dnešek zastavení u vás, u vodáků, anebo u vás, kteří se rádi procházíte po břehu řeky. Ahoj, Country Rádio, začala jsem jezdit na vodu s mým manželem, píše Hanka. On jako zkušený vodák a já vodou nepolíbená. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, co je to háček, že mám hlásit kameny, větve, všechno prostě, co do vody nepatří. A že neumím plavat, tak jsem ho poslouchala na slovo. I tak jsme se ani jednou neudělali a každá voda byla super a moc ráda na to vzpomínám. Krásný zbytek léta, Hanka. Haničko, tak máte krásné vzpomínky, já se zrovna začínám vážně zamýšlet nad tím, proč nejsem vodák. Tak. A ještě třeba Iveta píše, milé Country Radio, moje zkušenosti se sjížděním řek jsou chatrné, ale naše řeky, říčky a potůčky znám dobře, protože kolem nich ráda chodím. Najdu pramen a potoku jdu až k jeho soutoku s další řekou. Vidím, jak se řeka rodí, postupně roste, sílí a slyším její tiché zurčení i hukot v peřejích. To je jak báseň úplně. Cesty kolem nich mi přinášejí klid i napínavé zážitky a jeden z nich mě před 14 dny zastavil, když jsem si během putování kolem jízery natrhala vazy v kotníku a nyní tady ležím s nožkou vytrčenou k nebesům a o další cestě si zatím musím nechat zdát Iveta. Ano, Ivet, i tak se dá řekám vzdát. Hold.
0: Country Radio.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jet Roota.

Carpe Diem, AG Fleck, tady u nás na Country Radio. Je 16 hodin 57 minut, to znamená, že v 17 hodin už tady budou písničky na přání. Dnes má svátek Sandra, což je ženské jméno pocházející z Itálie. Prapůvodně vychází z řeckého Alexandra, ochránkyně mužů. A v posledních letech je toto jméno hodně oblíbené.

0: Country počasí.
1: Zítra by mělo být převážně slunečno. Má být jasno až polojasno, v Čechách ráno čekejte mlhy, ojediněle, potom během dne na severovýchodě přechodně oblačno, pozdě odpoledne oblačno i na jihu. Teploty 19 až 23, na jižní Moravě 26, na horách 15, povane slabý, proměnlivý, severovýchodní vítr.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer a vítejte. Mám tady spoustu objednávek k svátku, k narozeninám, k výročí svatby a tak podobně. A právě takovou svatbou, takovým výročím začneme. Milé Country Rádio, posloucháme vás už přes 30 let a teď bych rád nechal zahrát písničku své ženě, se kterou právě tuto neděli slavíme 46. výročí naší svatby. Chtěl bych písničku svatební od Petra Kocmana. Určitě v neděli nezapomeneme v podvečer poslouchat Country Rádio. Díky moc, Jaroslav. A ještě je tady vzkaz, který je vlastně nejdůležitější. Moje milá Alenko, i touto cestou ti chci vyjádřit díky za uplynulých 46 let našeho manželství a doufám, že nám vydrží ještě hodně, hodně dlouho. Tvůj Jarda. Blahopřejeme.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání můžete taky volat. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, to je Renata Střebiče.
1: Vítejte.
2: Já zahojuju dovolenou ve Znojmě na zahradě.
1: Aha.
2: S mým tátou a moc mu děkuju, že mě sem vzal, protože jinak bych tady nemohla být. A zahrajte prosím písničku, která se jmenuje Vzhůru do skal.
1: Běž spát vzhůru do skal, ano? Taková ta pomalá. Dobře, moc zdravíme tatínka, užijte si dovolenou. Naslyšenou, hezkou neděli. Dobrý den, milé Country Radio. Zahrajte prosím mému manželovi k dnešním krásným 60. narozeninám. A sice písničku od Petry Černocké, Krásná a hloupá. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně radostných dní ve zdraví a v pohodě. Lenka, Bea a Saša. Milé Country Radio, přejeme panu Zdeňku Šteflovi k jeho 83. narozeninám. Přejeme mu všechno nejlepší a prosím nějakou hezkou písničku mu zahrajte. Právě vás posloucháme na terase a moc děkujeme, dcera a syn. Tak pane Zdeňku, krásné narozeniny, zdravím celou vaši rodinu a hezkou oslavu.

0: Posloucháte písničky na přání? Milé Country Radio, dnes je tomu rok, co nás náhle opustil můj manžel. Moc to bolí a nikdy nezapomeneme. Moc nám chybíš. Zahrajte prosím písničku od Kamelotu Oči mého otce. Moc děkuje manželka Ivanka a syn Jaromír. Dobrý den, milé Country Radio. Zahrajte prosím písničku Shane pro tátu Františka Křupalu do Jeseníku k jeho 68. narozeninám. Přejeme hlavně zdraví a děkujeme za vše. Celá rodina. Krásné narozeniny.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih,

Fejn bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je

kolik drahocenných rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

Ani nevíš, co bych dal.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Krásný podvečer, prosíme pro posluchače a pro vás, Jitko, a pro celé Country Radio, divadelko v Sotorénu, moc děkujeme, tři brouci. Tak je moc zdravím, za chvilinku. Milé Country Radio, prosíme moc o zahrání písničky pro Martina Wilda k jeho dnešním narozeninám. A sice písničku od Věry Martinové Rode jako svět, tu mu chceme poslat. Vše nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky a úspěchů přeje celá rodina.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je neděle 17:30 večer, je špička, jeďte opatrně. Komunikace číslo 409 Černovice, okres Pelhřimov, hlásí nehodu, probíhají tam záchranné práce, došlo k havárii motocyklu. 270 Doxy v ulici Máchova, Česká Lípa, probíhá vyšetřování nehody, taky havárie motocyklu. D1 Holubice, 211. kilometr směr Brno, tam se srazila 3 vozidla a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Dobře, dojďte.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
0: Písničky na přání na Country Rádiu.
5: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla,

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání taky můžete volat. S kým mám tu čest? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jitko.
1: Dobrý den, kdo pak se dovolal?
2: Eva Startovic.
1: Evičko, jakou písničku dáme?
2: Já bych chtěla pro manžela na úterní 83. narozeninám.
1: Ano.
2: Písničku Buď můj anděl strážnej.
1: Anděl strážnej, dobře, hledáme. No. A jestli můžu taky dopředu popřát, tak hlavně hodně zdravíčka, hezky to oslavte, jo?
2: Děkuji moc.
1: Písnička za chvilinku naslyšenou. Milé Kanty Radio, prosím, zahrajte v písničkách na přání od skupiny Kamelot Nezapomeň. Pro všechny, kteří poslouchají a písnička se mi líbí, děkuji Saše od Brna a Kamelot ještě jednou. Prosím, zahrajte něco od Kamelotu pro Ondru, taťka Filipka k narozeninám. Radost do očí a lásku do srdíčka přeji všichni z farmy od Klatov. Za všechny Adam, no a samozřejmě, že Country Radio taky blahopřeje, taky se připojujeme. Ahoj Jitko, prosím tě, zahraj Tisíc mil pro Ivana Dolejšího do nebe. Děkuju, Jarda, Litoměřice.

hrdí vlka, dal by vlastní hlavu za jediný pohled i na patrnou zprávu, až spálil všechny mosty.

Posloucháte písničky na přání. Milé Country Radio, prosím, zahrajte nám písničku Tulácký ráno do kempu na Vítkov. A hlavně vám do studia, jste skvělé rádio, milé Country Radio. Děkuju, Kuba. Děkuju, vyřídím. Děkujeme moc. Krásný den, milé Country Radio. Přes příští sobotu se budu ženit, tak prosím, zahrajte písničku Si ze všech nejlepší, protože si beru tu nejlepší, moji Milušku. Děkuju moc. Roman. Romane, blahopřejeme a hezký společný život, Miluško a Romane.

Tolik dnešní písničky na přání na Country Radio. Ty další zase zítra a další den a další den. Vždycky od 17 hodin. Nejlépe je písničky objednávat v předstihu přes naše webové stránky. Teď už se blíží hodin 18. s ní Miloš a Bonanza a nedělní večer na Country Radio. A ještě vám řeknu, jak bude zítra. Zítra je pondělí 24. srpna a má být převážně slunečno. Bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne potom na severu přechodně oblačno, později odpoledne a večer na jihozápadě bude oblačnosti taky přibývat. Teploty zítra 19 až 23, na jižní Moravě 26, na horách kolem 15 a povane slabý, postupně severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Tak vám přeju hezký večer, za pozornost děkuji Jitka Koutná, ahoj.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková mini hit paráda Country Rádia. Dnes americká, 5 písniček, potom hlasování a v 19 hodin se dozvíte, která to vyhrála. Hlasování telefonické nebo SMSkové. Někdo z vás dostane CDčko a vítězná písnička bude jednak v Super Bonanze za 14 dnů a jednak budete moci pro 5 písní znovu hlasovat na webu po celý příští týden. Pravidla stále stejná. Jednička Dolly Parton, Night Train to Memphis.

Dvojka dnešní americké bonanzy Lainey Wilson Can't Sit Still. Máme tu startovní dráhu číslo 3 verze Roda Stewarta písničky Have You Ever Seen the Rain?

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Je čas podívat se na to, jak jste hlasovali na webu. V minulém kole, ve folkovém kole zvítězil Marty Johnson, ještě je čas, ale na webu to byl velký souboj dvou kapel For Folk a Vášky, nakonec to vyhráli Vášky. Protože vítěz je odlišný na webu od vítěze ve vysílání, tak vám webového vítěze teď zahrají Vášky v tomhle velkém městě.

Já seděl jsem sám před sklenicí piva, v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla,

tady sedím a se mnou jak zlý stín je ďábel, můj dvojník a pán. Svou svatou tváří si důvěru koupí a zmizí, když proved svůj plán. Tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlídný, když ví, že jdeš ke dnu,

0: s Country rádiem na cestách.
1: Problémy na D1 tentokrát ve směru od Vyškova do Brna u Rousínova je kolona v omezení, je dopravní nehoda a další kolona potom začíná u odbočky na Tuřany, kde je rovněž dopravní nehoda. Dlouhá pomalá kolona jede potom před mostem Šmejkalka ve směru na Prahu. D11 kolona od Poděbrad zhruba na 15 km k omezení a na trojce ve směru z Tábora do Prahy od Benešova počítejte s dlouhou pomalu jedoucí kolonou, je to kvůli vážné dopravní nehodě. Další doprava zítra po ránu, šťastnou cestu.
2: Na konci světa.
0: Folk tým na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk tým na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Bonanza, pravidelná hitparáda Country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country rádiu. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: jsem spáchal hřích.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Chvilka před 19. Vaše hlasy telefonické i SMS-kové jsou sečteny. Vítězná písnička zazní za chviličku. Bude ji hrát kolega Petr Kocman ve večerním vysílání. Celá pětice písní se objeví na webu a budete moci pro ně znovu hlasovat. CDčko dostane Jaromír. Gratuluji, Jaromíre. Jaromír napsal i adresu, takže už nic psát nemusí dalšího. Všem ostatním děkuji, že tipovali, telefonovali a soutěžili. No a vítězná písnička Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain?

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přeje Vladimír Mertlík a jeho pořad Zdravíčko, doktore, na Country Rádiu. V nové sérii, jak jsem říkal již minule, se vracíme i k tématu mikrobiomu, který u vás budil obrovský zájem. Dnešní další díl budeme věnovat vlivu mikrobiomu na duševní zdraví a budoucnost léčby takto způsobených chorob. Hostem mého pořadu je tedy, jak jinak, doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom a držitel patentů na nové generace probiotik. Inu, tedy, takže, zdravíčko, doktore.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: V minulém dílu jsme si vysvětlili, pane doktore, jak spolu střeva a mozek komunikují. Co o tomto propojení víme díky úplně posledním výzkumům? Jsou nějaké nové objevy, které považujete za nejzajímavější?
2: Jsou hodně zajímavé objevy z poslední doby, v podstatě z letošního roku a konce loňského roku. Týkají se například toho, jak střevní mikrobiom rozhoduje o tom, jestli budete mít hlad, anebo jestli budete mít pocit sytosti. Mm-hmm. Skutečně vlastně vaše střevní bakterie jsou schopné si vycvičit ve střevě buňky imunitního systému, takzvané lymfocyty, které vysílají do mozku a tyto bílé krvinky, tyto lymfocyty, pak ve vašem mozku vlastně řídí určitou část mozku, která rozhoduje o tom, jak budete vyhledávat jídlo. Takže večer, když třeba jako jdete k té ledničce, k té jako pomyslné symbolické bílé skřínce se všemi poklady, a nechcete do ní jít, ale prostě ta ruka bez vašeho, prostě vaší vůle, prostě neovladatelná, otevře tu ledničku, tak si můžete říct, že vy za to nemůžete, ale to jsou prostě ty vycvičené bílé krvinky, které vlastně v tom mozku vás nutí skrze právě střevní mikrobiom, abyste to do té ledničky šel, vzal kus toho jídla, snědl ho a tím pádem nakrmil svoje střevní bakterie. Takže až tak jste v područí.
1: Vraťme se ještě jednou, možná i z trošku jiného, malinko jiného úhlu pohledu, k tomu, jak spolu souvisí mikrobiom a úzkostné poruchy.
2: Dnes se ukazuje, že právě v některých případech mikrobiom může být velmi klíčovým hráčem při těchto poruchách a stavech. Důvod je naprosto jednoduchý. Ono se hodně vykládá o tom, že třeba serotonin, hormon štěstí, se vytváří z 90% ve střevech a tvoří ho z velké části také naše střevní bakterie. Nejde o to, že by ten serotonin vyloženě ze střeva procházel do mozku a nastavoval nám dobrou náladu, on prostě neprojde do mozku, ale naše střevní bakterie jsou schopné produkovat takzvané prekurzory serotoninu, což jsou molekuly, které už se do mozku dostanou a náš mozek si z nich ten serotonin, to znamená hormon štěstí, vyrobí. A jakou to má souvislost právě s těmi třeba s depresivními stavy? Jde o to, že když máte ve střevě špatné typy bakterií, tak oni vám nevytvoří prekurzor, čili tu startovací molekulu serotoninu, ale vytvoří úplně jinou molekulu, která vám v mozku vyvolává zánět a může spouštět právě depresivní stavy. Takže ten mikrobiom rozhodne o tom, jestli vám bude ta vaše farmaceutická továrna produkovat ty molekuly štěstí, anebo naopak ty molekuly neštěstí.
1: Jakou roli hraje mikrobiom vlastně u dětí a u dospívajících ve vývoji mozku? To musí být velmi zásadní.
2: U miminka se ukazuje, že právě to správné nastavení střevního mikrobiomu bude velmi důležité pro dozrávání mozku a nervové tkáně. Určité typy bifidobakterií, což jsou, já jim říkám, bakterie věčného mládí, tak pravděpodobně vysílají signály, které hrají velmi zásadní roli při vlastně správné funkci mozku. A ukazuje se, že právě to, že třeba stoupá počet dětí, které trpí depresemi nebo úzkostnými stavy, právě souvisí i s narušeným mikrobiomem, protože právě tato a předchozí generace dětí už je výrazně narušena tím životním stylem, který je pronásleduje na každém kroku. Fast foodová strava, slazené nápoje, prostě spousta chemie. A mikrobiom těchto dětí je narušený už vlastně v těch raných okamžicích života, vlastně v prvních letech, a tím pádem už nemůže vysílat ty správné signály do mozku, protože prostě nemá tu správnou stravu a ve střevě těch dětí se množí neúplně optimální bakterie.
1: Posloucháte Country Radio, posloucháte Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka, posloucháte doktora Petra Ryšávku, specialistu na lidský mikrobiom.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

každý má rád tu svou zem. Ať je král, anebo tulák jen.

se toulám sám. Hezkých pár křížků na hřbetě mám. Zbývá mi dnů už nemnoho,

prožil

15 let jsem doma byl. Váček na tabák, vínu jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v Idaho, na domat mám

naposled mě povezou a pastor náš o mě začne lhát. Tam někde kůně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde usedla, najdete tu trochu hlíně, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak ji vysypte tam dolů. Pak běžte zapít

0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Já jsem si během přípravy na dnešní díl našel také určité zmínky o souvislostech s poruchami dokonce autistického spektra, jestli je to možný. Co je v této oblasti skutečně prokázáno a co je předmětem tedy výzkumu?
2: Tak zklamu vás v tom, jestli očekáváte úplně jasné informace, spíš jsou to hypotézy. Ukazuje se, že třeba o vlastně vyšším riziku vzniku autismu může rozhodovat už samotný mikrobiom maminky. Když vlastně střevní mikrobiom maminky produkuje určité látky, které se dostávají do vlastně vyvíjícího se plodu, tak pravděpodobně mohou hrát určitou roli při vzniku tohoto onemocnění. Ale ono se hodně dlouho diskutovalo pak už vlastně u dětí, co je spouštěčem autismu. Jestli je to mikrobiom, anebo jestli je to právě nějaká genetická predispozice, nebo nějaká infekce a tak dále a tak dále. Dnes už se ukazují docela zajímavé studie, kdy vědci objevili určité typy molekul, které s tím autismem mohou být velmi intenzivně spojeny. A jak to zjistili, když tu molekulu, kterou produkují některé bakterie, ta molekula se jmenuje například 4-etylfenol, je to prostě tvrdá chemie, tak když tu molekulu vezmete a aplikujete ji do třeba laboratorních myšek, tak u těch myšek vyvoláte autistické spektrum chování jenom tady touto molekulou. Takže podle mého názoru a podle názoru řady vědců mikrobiom bude mít určitý vliv na autismus, ale rozhodně nelze tvrdit, že by to byl absolutní spouštěč autismu.
1: Jo. Čili určitou roli hraje, přeložím pro ano. Lidi stejně chytré jenom jako já, ale není to záchrana.
2: Řekl jsem to trošku alibisticky, protože samozřejmě já chápu, že posluchači by chtěli slyšet jasný ano. názor. Ano, mikrobiom zodpovídá za autismus. Já bych to řekl, ano, mikrobiom může v některých případech skutečně zodpovídat za vznik autismu.
1: Jaké ve stejném smyslu, jaké poznatky existují o vztahu mikrobiomu k neurodegenerativním onemocněním, Parkinson, Alzheimer?
2: Tak to je velmi zajímavá otázka a dneska je to velmi aktuální téma, protože jak populace stárne, tak samozřejmě jim vlastně incidence, čili výskyt těchto onemocnění se zásadně zvyšuje a ukazuje se, že právě mikrobiom může hrát tady ve vzniku těchto onemocnění úplně jako klíčovou roli. Proč? Protože když máte ve střevě některé typy bakterií, tak ty bakterie produkují určité proteiny, které můžete najít v nervové tkání lidí, kteří mají Parkinsonovou chorobu. A vy tady tyto proteiny najdete v nervové tkání ve střevě a můžete je nalézt třeba 10, 15 nebo 20 let předtím, než to onemocnění se dostane až do mozku. Takže se skutečně vážně diskutuje o tom, že to onemocnění, třeba Parkinsonova choroba, začíná ve střevě, ale v tom mozku se projeví právě s tím 15-letým zpožděním. A když se podíváme na Alzheimerovou chorobu, která je spojená právě třeba s tím typickým zapomínáním, tak i tady se ukazuje, že lidé, u kterých se toto onemocnění rozvine, tak ještě řadu let předtím, než to onemocnění je skutečně viditelné na chování toho člověka, tak tyto lidi trápili průjmy, zácpy, střevní dysbioza. Takže skutečně i tady vlastně mikrobiom může být jakýmsi spouštěčem.
1: Co jsou takzvaná psychobiotika?
2: Psychobiotika to je relativně nový termín, který označuje určité probiotické kultury, takže laktobacily, bifidobakterie, čili bakterie mléčného kvašení, u kterých je prokázáno, že krásně působí na zlepšení naší nálady. Je to dneska takový nový zajímavý trend a ukazuje se, že má velký potenciál, protože se v rámci některých studií potvrdilo, že při podávání psychobiotik se lidé sklidní, mnohem méně se vystresují, lépe zvládají stres. A ukazuje se i to, že u lidí, kteří užívají antidepresiva, tak pomocí psychobiotik možná půjde snižovat dávky antidepresiv. Neříkám, že psychobiotika vyléčí deprese, ale budou podle mého názoru v budoucnu docela důležitou součástí jakési suplementace nebo doplnění péče o tyto pacienty.
1: Mě napadl název jednoho, ale to právě nevím, je-li to probiotikum nebo jiné farmakum. Lexaurin, dost často citovaný, to je co?
2: Lexaurin to už je tvrdá chemie. To nemá s probiotiky nic společného. Lex,

0: v sobě máme.
1: To vám produkují ty bakterie. Skutečně, jo. Vaše střevní bakterie jsou varný drog bez nadsázky.
0: Tak přátelé, nevyhazujte zbytečně prachy. Obraťte se na své bakterie.
1: Spachujte z nostalgií.
0: Ano, tady je Country Radio, Vladimír Mertlík, zdravíčko doktore a můj skvělý host, doktor Petr Ryšávka.
2: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Má podle vás, pane doktore, smysl nechat si vyšetřit střevní mikrobiom i ve chvíli nebo v případě, kdy člověk nemá zdravotní potíže? To je jedna nebo polovina mé otázky. A zároveň s tím, jaké místo mají v léčbě změny v jídelníčku a v životním stylu?
2: Tak co se týče vyšetření mikrobiomu, tak mikrobiom, pokud jste zdraví, nemáte problémy, tak když se ho necháte vyšetřit, tak je to jenom pro vaši informaci, abyste se ujistil, že je všechno v pořádku. To je, když si prostě měříte krevní tlak a víte, že prostě problémy s tlakem nemáte, ale sportujete. To je jako když si měříte puls jenom proto, abyste si ověřili, že všechno v pořádku, protože chcete mít jako svoji nějakou jistotu. Takže vyšetřovat střevní mikrobiom pro jakousi zábavu, kdo prostě má zájem o své zdraví, je to na místě. Ale rozhodně, podle mého názoru, mnohem větší sílu a smysl má vyšetřovat mikrobiom, když máme nějaké potíže a chci hledat, jestli právě ten mikrobiom může s těmi potížemi souviset.
1: Nacházíme spíše, řekl bych, stopy po zločinu.
2: No, ano, přesně tak.
1: Jo. A změny v jídelníčku a v životním stylu? Co konkrétně byste doporučil? Nebo naopak tak, nedoporučil?
2: Pokud alespoň trošku dbáte o životosprávu, o váš jídelníček, tak to je prostě začátek toho, že si ve střevě vypěstujete rajskou zahradu a ta rajská zahrada vám bude vysílat ty správné signály. Když byste chtěli nějaký základní pravidlo ve vztahu, jako co tom jídelníčku mít, abyste ten mikrobiom měli právě šťastný, abyste tam měli rajskou zahradu a ne jurský park, který vás bude permanentně stresovat z toho střeva do mozku, tak vždycky si řekněte, aspoň abyste snědli 3 až 5 vlastně hrstí ovoce a zeleniny. To je prostě taková jakoby základní meta, která vám dává do střeva to optimální palivo pro vaše střevní bakterie. Dnes už se ví, že to není o tom, že když budete jíst jenom 2 nebo 3 druhy ovoce nebo zeleniny, že ty bakterie krásně budete opečovávat. To nestačí. Jsou nádherné publikace z loňského roku, které ukazují, že byste měli kombinovat kolem 15 až 17 druhů ovoce a zeleniny, tak abyste ten váš mikrobiom krásně jako spolehlivě nasytil, aby všechny ty bakterie, které tam máte, byly skutečně šťastné a spokojené. Takže tím, že si řeknete, já budu jíst jenom okurky a salát a budu mít šťastný mikrobiom, o tom to není. Přidejte do toho jídelníčku třeba borůvky, všechno, co je barevné, prostě barevné ovoce, barevná zelenina, tam jsou látky, takzvaná flavobiotika, za který vám vaše střevní bakterie skutečně poděkují. To uvidíte prostě, jak vám vystřelí ty impulzy, signály té spokojenosti do vašeho mozku.
1: Proto já jsem tak spokojen.
2: Klidně i kávu.
1: Já jim teď hodně borůvky a hodně maliny.
2: To je čerstvý. Úplně ideální. To je úplně ideální
1: mimo,
2: strava.
1: Mimo zeleniny samozřejmě a toho ostatního, ale zcela pravidelně si kupuju vždycky takovou tu krabičku borůvek, jakmile to, a malin dvoje, a jakmile to dojem, kupuju si nový. No.
2: Děláte to dobře, my jsme v laboratoři testovali třeba právě, jak borůvky chutnají bakterii mléčného kvašení a oni na tom krásně rostou. Je to prostě takový nádherný stimul pro ně. No a klidně tak se nebojte
1: proto
2: kávy.
1: Proto já jsem tuhle slyšel, jako kdyby někdo z dálky šeptal, děkuji.
2: Jo. No vidíte, tak už, to už si právě rozvíjíte ten šestý
1: smysl. To je
2: smysl.
1: Stádium.
2: To je šestý smysl právě. Ono, šestý smysl může být spojený právě i s vaším středním mikrobiomem, kdy jste schopný naslouchat těm signálům a impulzům z vašeho střeva.
1: Zdravíčko, doktore, Vladimír Mertlík a můj skvělý host, doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom. A poslední pauza před naším dnešním koncem.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, ne?

tolik, třeba se tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával, praví dobře si usko.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: V tom, co jste říkal, že by lidé měli, bylo dostatečně podle vás obsaženo i to, jaké dělají chyby? Stačí říct, že to, co mají dělat, jak jste doporučil, tak nemají dělat všechno ostatní.
2: Tak teď jste mě zahnal do kouta.
1: Samozřejmě, nebo jaké chyby jsou nejčastější u lidí? No?
2: Dívejte, já jsem taky člověk z masa a kostí a protože vám tady vykládám o zdravém mikrobiomu, zdravé stravě, tak také občas řeším a stavím se ve fast foodu. Hmm. Na druhou stranu se skutečně snažím, pokud je to možné, některým věcem vyhýbat. Takže když já jdu v supermarketu, tak se, a pokud mám na to čas a nakupuji, tak se snažím dívat na to, jaký je složení těch potravin. Když jdeme nakupovat s manželkou, tak už jsme se párkrát pohádali, že jsem říkal, že zabijí děti rohlíkem, protože rohlík, tak jako máme a známe dneska, tak to nemá nic společného s rohlíkem, který se prodával před, já nevím, 50 lety, protože složení dnešního rohlíku to je 15 sloučenin, 15 různých látek. Aha. Není to jen mouka, droždí, sůl. Jo, takže...
1: A je pravda, že ty miminka většině vidím v té samoobsluze, prostě jak mají v té kušničce prostě rohlík.
2: Vražený. Je to mikrobiomový peklo. Je to mikrobiomový peklo, skutečně. To jsou věci, kterýma my pomalinku, ale systematicky ten mikrobiom narušujeme. A jde o to, že když je to jednou za čas, nic se neděje, ale jakmile je to konstantní tlak, ten negativní tlak na tu naši střevní zoologickou zahradu, tak v jedné fázi se to prostě všechno zlomí a najednou zjistíte, že se to všechno sesype jak domeček z karet. Takže ten mikrobiom bojuje a vy nevíte, že tam nějaká remíza. Jo, prostě vy to necítíte, maximálně jednou za čas třeba máte průjem nebo zácpu. Ale pak, jakmile prostě ta remíza se otočí ve prospěch těch patogenních bakterií, tak je průšvih. Já to tady nemůžu říct, jsme v rádiu, ale prostě je ten průjem, když to řeknu odborně.
1: Jo. Určitě se vyvíjejí, vy jste několikrát použil výzkum v laboratoři. To znamená, že určitě se vyvíjejí nové postupy založené na mikrobiomu a vyvíjejí se. Mohli bychom se podle vás tedy dočkat za 10 let, za 15 let jakési cílené léčby psychických a neurologických onemocnění úpravou mikrobiomu?
2: Podle mého názoru ano, jako spousta vědeckých týmů tady na tomto pracuje. Samozřejmě dnes se pomalinku vlastně objevují postupy jakési individualizované probiotické nebo symbiotické péče. Dnes už se ví, že to není jenom o probiotikách, ale je to právě i o prebiotikách, která se připraví právě na míru na základě analýzy mikrobiomu. Ale z hlediska právě péče o pacienty, kteří mají psychické potíže, tak ty postupy jsou jakoby na začátku. To znamená, mohou se připravovat určité jakoby koktejly, psychobiotik, troufám si říct, na míru. A tak, jak sleduji odbornou literaturu, máme nějaké spolupráce, tak vím, že právě té problematice se věnuje spousta vědeckých týmů, protože se zjišťuje, že právě pomocí psychobiotik skutečně můžete u některých lidí docílit toho, že vysadí antidepresiva. Ale je to v začátku, takže nechci tady jako nabádat lidi k tomu, aby když užívají antidepresiva, aby okamžitě vysadili a začali užívat psychobiotika. To ne. Ale určitě má smysl doplnit právě k antidepresivům užívání probiotik.
1: To zní velmi nadějně, ale asi mi dáte za pravdu, že nejdůležitější je naslouchat svému tělu, dávat na sebe pozor a hlídat si spoustu věcí sami, protože nikdo to za nás lépe neudělá.
2: Přesně tak.
1: Tady Country Radio, Vladimír Mertlík, zdravíčko doktore a dnešní host doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom, držitel několika patentů na nové generace probiotik a milý člověk. Mějte se pěkně.
2: Děkuji za pozvání, mějte se fajn, nasledanou.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: než svá. Country Radio.
1: Kdybych uměl líbat jako námořníci, v okno bí hvězdy a smích krásných žen, nikdo nikdy drahá srdce milující neodtrhne už mne od těch čtyřech stěn, od těch míst, kde spolu radosti i žaly slzou smívali jsme v trpkých obměnách, kde jsme ruce čela krutě milovali, kde i chutnali jsme všednosti tvůj prach. Kdybych uzel uměl jako námořníci, v okno bí dálky a smích cizích měst, nikdo nikdy země v tichu spící, neodtrhne už mne od tvých chudých hvězd. Do tvých trav se nořím jako v sladké vlasy, jako v kadeř ženy, s níž jsem navždy zpět. S odříkáním bída ruku podává si, ale já bych zemřel nemít k smrti rád. Ale já bych zemřel nemít k smrti rád.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Festival družeckých muzikantů se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledli SV, Schovanky a Kupa. Zveme vás na KTO Večer písní a vzpomínku na Valdemara Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. V České Lípě se chystají pivní slavnosti v sobotu 29. srpna od 13 hodin na vodním hradě Lipí. Je to country a folk festival spojený s prezentací regionálních pivovarů. Vystoupí tam Texmeni, folk tým Petr Kocman, Brontosauri Revival a další. A ještě vás zveme na 16. Ústecký den porcelánu v oblastním muzeu v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. Připraven pro vás bude prodej výrobků za zvýhodněné ceny. V nabídce bude samozřejmě oblíbený cibulák. K tomu další výrobky nejen z porcelánu. To vše vás čeká v pátek 4. září od 10 hodin. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

třikrát týdně jsem tě potřeboval. Ulice vypadá bíle, tak půjdu zas dál. Dokud jsem při plný síle,

Dobrý večer, posloucháte první hodinku pořadu Folkmeny, hodinku, kterou vás provede Miloš Keller. Tahle hodinka je tematická, pro prázdniny tu máme letní folkovou abecedu pořadu Folkmeny. Zahřívací kolo obstarali Ivan Hlas a také The Seekers, ale potom už jdeme abecedně. Dokončíme si L. Louisiana navídla sluneční loď a Louisiana, psáno se Z, plagáty, to je ze Slovenska. A ještě jedno L kolo z Brňos, brněnské jety. A pak už to budou máci, nebo Madalen či Mandala. Hezký abecední poslech.

už cítím z betu, nesu nějak v pohodě. Nesme ale na Tibetu, necháme to náhodě. Do křovy jsme zahodili, kusky a jí s kyslíkem, chvilku chrupku

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou poslou.

nad sebou chudí ustát, z jakýže dál zemět někoho rád. Někdo by plakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je

Posloucháte folkovou letní hudební abecedu pořadu Folkmeny, teď jsme u písmene M, tohle byla Mandala, předtím Madalen. A pokračujeme dál, Marien, Láska z roku 68, nebo Marcia z Horský lázně, či Meziměsto, pozvi ho dál.

To byla skupina Minehava a Popel mýho klidu a zůstáváme stále u M. Minesengři nám nabídnou Sluný den. Skupina Mňau Mňau Band nabídne písničku s názvem Kánoje z jejich zbrusu nového CDčka. Také soutěžila ve folkových stupních. No a pak tady budeme mít ještě Modrou kost s laskavostí a Mitriavy z Kolotoči. A tím písmeno M ukončíme a za týden se vypravíme za písmenem N.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

0: tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja, ja, ja.

0: na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: Jeho průčelí zdobí stylová štukatura, zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě, pažalsta, jak mě prajtí k Berjovské lík čajke?
1: Da? Da.

zpátky Rus za Rusem, už tou z Karlových varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zapí, odjedu svou ksenofábí, už tou z Karlových varů jsem zpátky Rus za Rusem.

0: zástupy upíru aj z Transylvánie. Už tou budaní z Anglie, už tu mý Václavák.
1: Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?

Posloucháte další hodinku nedělního večerního vysílání na Country Rádiu nazývaného Folkmeny. Tuto hodinku reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. I touto hodinkou vás provede Miloš Keller. Na úvod zahřívací kolo bratři Ebenové a také Gordon Lightfoot. A potom už výročí tohoto týdne. Ať už gratulujeme a nebo vzpomínáme. Ještě jednou jsme pogratulovali Karlu Plíhalovi, folkovému básníkovi, písničkáři, držiteli několika port a také ceny Anděl 2012. Narodil se 23. srpna 1950. 24. srpna 1955 se narodil Vladimír Vitiska, kontrabasista Nerezu, a proto nám Nerez zahrál písničku Zapoledne. 24. srpna 2021 zemřel akordeonista a dlouholetý člen skupiny Čechomor Radek Pobořil a 25. srpna 1964 se narodil Richard Kroček ze skupiny Buty, a proto nám také Čechomor a Buty jednu písničku zahrají.

0: bych se jmenovat Jan.
1: Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?
2: Pokud se vám u ženských dnes a denně nedaří,

A ještě tu máme dvojici písniček. Jedna je Vzpomínka. 25. srpna 1980 se narodil kytarista a zpěvák, zakládající člen skupiny Epidemie, Lukáš Kazík. Ten už není mezi námi, tak Epidemie zahrál jednu z nejstarších písniček, Lovec amorů. A 28. srpna 1962 se narodil kytarista a zpěvák Lukáš Stráník ze skupiny Stráníci. Stráníci tuhle rubriku uzavřou písničkou Zlý trápení.

prostě kosa tu je, tak skáču přes kaluže a taky přes příkopy. Brýle jak roky klopy, Nero mi dopisuje. Z hlavy se mozek ztrácí, snad stihnu vymyslet svět jen tak pro legraci.

0: zastavit čas.
1: Když jsem dostal do ruky CDčko označené Semiš a jmenující se Kousek za městem, tak jsem si říkal, že to bude skupina. Při bližším prozkoumání a poslechu jsem zjistil, že Semiš je solista a že natočil celkem 13 převážně svých písní na tohleto album. Na albu se s ním podíleli i třeba Eliška Hlubinková, Jakub Šimáně, Lukáš Kamas a nebo Honza Žamboch. Většinou autorem hudby a textu je Semiš, pomáhá mu občas právě Eliška Hlubinková, která zpívá vesměs 13 velmi podobných písniček pomalého tempa, obrácených spíše do sebe, zamyšlených a trošku filozofujících. Pro rozhlasové vysílání jsem nicméně vybral dvě. Tu jednu jste slyšeli, ta se jmenovala Pro legraci, byť téma není úplně optimistické, a ta druhá, která zase ní za chviličku, se jmenuje Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

0: Skupinu Mňau Mňau Band důvěrně znáte z našeho vysílání už nějakou dobu. Proslavili se hitem o motoráku N152 v Bonanze, ale úspěšně soutěžili také s písničkou Kánoje ve folkových stupních. Obě písničky jsou z jejich nového prvního CDčka a tohle CDčko budou také křtít. A na tento křest si připravili i zajímavou veršovanou pozvánku.
1: Osadou mocný nech hlas jme se nést. Mňau Mňau Band, že má mít CDčka křest. Vcuc, to je plackyté vznešený název a křtění 2. září je v Praze. Já sám si na tu věc mile rád přivstanu, ač je to až v 7 na večer v Kaštanu. Zapijem všecičko, dojde i na kance. Za kmotra pozvem si Míru Ošance. Kdo chce své místo mít ten večer jisté, v SMS tiket nech uchvátí lístek. Zdráv buď, ať na náš křest nešels, či šellis, tím končím zvaní za Mňau Mňau Band šellis.
0: Tak a ještě pro jistotu ten termín zopakuji, pokud by to v tom veršování zapadlo. 2. září od 19 hodin večer v pražském klubu Kaštan, to je na Bělohorské v Praze 6. Přeji hodně návštěvníků.

0: Po telefonních linkách si teď povídám s Václavem Koblencem a povídám si, respektive budu si s ním povídat, o koncertě kapely Bonsai číslo 3, respektive většinu toho poví on. Já tě zdravím, ahoj, tak co máš na srdci?
1: Ahoj Miloši, já zdravím všechny posluchače Country Rádia a všechny bych srdečně pozval na 28. srpen, což je pátek, do úžasného renesančního vodního zámku Kratochvíle, to je v Jihočeském kraji, kousek od Budějovic. A naše folková kapela Bonsai číslo 3 tam bude mít letošní největší koncert, úplně jako ze všech, které jsme kdy měli a mít budeme letos. Bude to v zámecké zahradě. Navíc ta zámecká zahrada bude osvícená, nasvícená 500 svíčkami, takže to opravdu bude romantické a magické. Budeme hrát skoro 2 hodiny a bude tam i jedno malé překvapení. A ještě takový bonus. Letošním hitem zámku Kratochvíle jsou pávátka. Jo, slyšíte dobře, jsou to pávátka, což jsou jako malinká kuřátka od tamních pávů a jsou úplně úžasná.
0: Takže to bude nejenom koncert pro uši, ale i pro oči na zámku Kratochvíle. Ještě jednou, kdy?
1: Bude to v pátek 28. srpna od 8 večer.
0: A najdou se někde nějaké webové stránky, pokud si posluchači všechno nezapamatují?
1: Buď se můžou podívat na naší kapelní webovou stránku bonsai3.cz nebo na stránky zámku Kratochvíle a vstupenky nejlépe získat přes portál Go Out.
0: Říká Vašek Koblenc, který pozval na koncert skupiny Bonsai číslo 3. Já mu za to děkuji, popřeji hezké počasí a také hodně návštěvníků.
1: Moc děkujeme a všem posluchačům Country Rádia krásné léto.

každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubí s pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Vlét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase se všej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popela.

0: adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám: no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění, padlo i tě

0: lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.
1: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádiu.

No a na závěr se podíváme zase jednou do historie, do 80. let, na kazety Dostavník 1, 2 a 3. Tohle byla písnička, která se jmenovala Léto, natočili Ženáči. Dáme si ještě písničku, tu natočili Vodáci a pořad, respektive tuto hodinku, uzavře Topas všemu, co máš rád. Pokud posloucháte reprízu, je to všechno, pokud premiéru, po 22. pokračujeme dál.

0: Je 22 hodin. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Folkmeny Country Rádia.
1: Je to všechno,

svou hlavou ke slunci hází a člověk si v závisti hlavu srazí a proto tak.

0: V této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.
1: Strašlivý stepní vlk jde lesem, jde sem, jde sem, jde sem, rychle utíkejte, schovejte domů ženy a děti. Chlapi, choďte ven jen po deseti, ticho noci prořízne svist tětiv, strach a pláč blíží se k vám. Prokletý stepní vlk řve lesem, zde jsem, zde jsem, zde jsem, jen se podívejte, nebezpečný, i když stěžka sípu. Na hrudi mám jizvy od dvou šípů, jeden do ní rukou nejdražší vplul a druhý vrazil jsem si sám. Pránu po pochopení, po prostém pochopení, po partách pátrám, ale nikde není. Pránu po pochopení, po prostém pochopení, pravdivém pochopení. Pránu po pochopení, po prostém pochopení, a nejvíc hledám, u koho není. Pránu po pochopení, po prostém pochopení, po blbém pochopení. Po boku chodil jsem vždy s vlkem, s věkem, s věkem, s věkem, však nedal jsem mu žrát, a tak se utrh ze řetězu. Trhá laně a já se s ním vezu, boty jsem za tlapy z drápy přezul, střídá se ve mně chaos a řád. Krvavý stepní vlk jde lesem, kdo jsem, kdo jsem, kdo jsem, a proč se odvracíte, vždyť to ani není tolik neděl, kdy jsem tady s vámi k ruci seděl. Jen můj vlk byl čerstvě po obědě a nikdo ho neviděl pod stolem spát. Pránu po pochopení, po prostém pochopení, po partách pátrám, ale nikde není. Pránu po pochopení, po prostém pochopení, po pravdivém pochopení. Pránu po pochopení, po prostém pochopení, a nejvíc hledám, u koho není. Pránu po pochopení, po prostém pochopení, po blbém pochopení.
2: A je to poslední hodinka nedělního tříhodinového folkového bloku na vlnách Country Rádia, nazývaného Folkmeny, kterým vás provází Miloš Keller. V téhle hodince si hrajeme už písničky od známých k méně známým a zase naopak, nijak moc neexperimentujeme nebo nepředstavujeme horké novinky. Úvodní zahřívací kolo Jaroslav Hudka Slunečnice a John Denver Back Home Again, jedna domácí, jedna zahraniční. A potom devítka, přišel si z dálky, a také Pavel Čadek, Stepní vlk. Pavel Čadek má nové album, ale my bychom se mohli zastavit u toho předchozího. Tam totiž jsou dvě písničky, které na sebe navazují, 20 a 30. A ty si teď dáme. A potom Paleta, Toulavý Ir, nebo Vlasta Redl a Letiště. I do této hodinky hezký poslech.

0: této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.
1: Rozjeď se kamkoliv, vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali.

0: vrátit se kamkoliv, prožít to životu.
1: Tohle byl Slávek Janoušek, Prožij sto životů, jeho, řekněme, novinka. Ale dejme si také dvě starší písničky od Slávka Janouška. Prostě se u něj také zastavíme. Mane nobiskum domine a Alzheimer a Parkinson. A potom přidá ještě Jiří Dědeček, Sonet o blbosti.

autor prý se s nimi musí stýkat. Chce-li se udržet na špici, leckdo však má křeč a zimnici.

0: one you love like you would do for one you love.
1: A je tu nezbytná porce zahraniční folkové muziky, která obvykle tuhle hodinku uzavírá. Tohle byl Leonard Cohen, Take This Longin, a ještě na nás čekají New Christy Minstrels, The Brothers Four a také Joan Baez. No a během té zahraniční porce vám také kolega Milan Schmidt prozradí, o čem bude album týdne po 23. hodině. A potom úplně na závěr se připojí Jirka Vondráček s písničkou z Karavany pro tento týden. Písničku z Karavany pro příští týden uslyšíte v pondělí v rámci čaje o 6. okolo 6:30. A na mě ještě, abych řekl, co budeme vysílat po půlnoci, 108 let trampingu. Pořad, který vysíláme jednou měsíčně, premiéra v pátek po 19. hodině a repríza potom hned v noci z neděle na pondělí. I touto hodinku vás provázel Miloš Keller, který vám přeje hezký poslech dalších písniček a pořadů.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme CDčko Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných Chlapský slovo.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý den nebo dobrý večer, milí posluchači. Jiří Vondráček vám s radostí přináší písničku 34. srpnového týdne. Jmenuje se Ikarus a mohli jste ji slyšet například v karavaně číslo 96, kde jsme s Denisou Markovou představili písničky z minulých karavan, které už si našly svoji cestu do playlistu Country Rádia. No a tak je fajn, že vlastně můžu pochválit Štěpána, že složil krásnou písničku, že si ji krásně otextoval a že ji krásně naspíval. No, jak je to jednoduché, když to člověk umí, že jo? Písnička 34. týdne, jmenuje se Ikarus, zpívá Štěpán Kojan. Ať se vám líbí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Přeji vám krásný dobrý večer, milí posluchači. Dnes si poslechneme album, které vzniklo na sklonku roku 2025. Jmenuje se Chlapský slovo a jde zatím o poslední album Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. Skupinu Příbuzní založil v roce 1993 právě Honza Nedvěd mladší, jeden z pokračovatelů slavného rodu. Mají za sebou 5 velmi úspěšných alb a hudba na nich je, jak sami říkají, určitým pokračováním legend Honzy a Františka Nedvědových. Kapela měla v úvodu výborně našlápnuto, ale pak následovala poměrně dlouhá pauza. V roce 2023 se však skupina vrací na koncertní pódia a navazuje na dřívější nedvědovskou atmosféru písněmi, jako jsou Na kameni kámen, Růže z papíru či Legendární stánky, ale také samozřejmě i se skladbami skupiny Příbuzní. Nejde jen o nostalgický návrat, ale jak se zdá, jde o další cestu. Kapela dělá nové autorské písně, které jsou moderní, ale nezapřou nedvědovský odkaz. A opravdu, už je to potvrzené, kapela jede dál a tak mám v ruce zánovní album. Pojďme si poslechnout tyto skladby. Panenka v trávě, Velký trám, Krásný tón, Kapky deště, O tátovi, Svíčka, Šlapeme v loužích, Tenhle svět není pro nás a strýc František.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Schmidtem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme album Chlapský slovo, zatím poslední album Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kapely, která momentálně hraje v tomto složení. Jan Nedvěd mladší, Hana Nedvědová, Jan Oršulík, Jiří Oršulík a Daniel Oršulík. Ale zpět k albu, jsou na něm dále tyto skladby. Má tichá víla, Prosím, Chlapský slovo, Sníh, Virtuální svět, Bosá Bosanova, Tvůj hlas, Šály a Můj vlk Fialka. My si větší část tohoto alba poslechneme, ale protože je opravdu dlouhé a nevejde se do hodinového pořadu, na zbytek si musíte počkat, až si album pořídíte. Určitě to stojí za to.

Tolik tedy album týdne Chlapský slovo, zatím poslední album Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných snad vám udělalo radost a berte ho i jako pozvánku na jejich skvělé koncerty. Teď už dobrou noc.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Country Radio uvádí 108 let trampingu s Petrem Třebickým.

Přátelé, vítám vás. V tomto pořadu se bude měnit obsah. Sáhodlouhé vyprávění o příbězích skupiny KTO v cizích zemích nahradí převážně obsah starších povídek uzmutých z trémských časopisů. Bylo mi dovoleno plundrovat trémský magazín na Puchejř. Ale hlavní náplní zůstane muzika všeho druhu našich i zahraničních autorů. Za chvilku se ale ještě dozvíte, jak jsme se v Americe se vším popasovali. Když jsme poprvé dorazili do Nashville, byli jsme doslova v obležení novinářů, kteří měli prakticky všichni stejný dotaz. Jak to, že v Československu se hraje jejich muzika? Popravdě řečeno, většina novinářů vůbec nevěděla, kde Československo je, ale jsou to šikovní chlapci a rychle se zorientovali. Poněkud je deprimovalo, že je to země komunistická, ale říkali si, že když se tam hraje country, nemůže tam být zle. A tak jsme se dostali na tramping. Zatímco u nás je tramp milovník přírody a táboření, v Americe se tímto slovem označuje tulák, člověk bez domova nebo vandrák, což není nijak vzdálené našim trampům. No a pak došlo na muziku. Dovolil jsem si příměr. Trampská muzika byla v začátcích něco jako někdejší hillbilly. No a pak už to nebylo nějak složité, myslím tím, co kdo hraje. My jsme hráli jejich country, ale trošku jinak. A ta troška je uchvátila. Proto nás potom tak často zvali na jejich slavnosti hudby. Když jsem jim povídal, kolik muzikantů u nás skládá, byli u vytržení. A co si budem povídat, mnohá píseň, která se zrodila u táboráku, by se dostala na nejvyšší příčky amerických country hit parád. A před našimi skladateli by mnohdy žasli i borci, jako byli Nelson, Hank Williams nebo Case Christopherson. A u nás je jich taky dost. Vaby Rivola, Tony Linhart, Jan Vyčítal, Vaby Daněk, Mickey Rivola, Robert Křesťan, Roman Horký a mnoho dalších.

hořkejch let a na dladích z vyprahlejch dnů zůstane vyschlej amulet, že nakonec jak ptačí křídla zašumí něhou v srdci mým tvůj měkej hlas.

že přijde den, kdy zůstane čas chvíli stát a do polí, tak jako dřív, lidi se půjdou milovat. Pak snad přestane krákat ten starý havran ze zlejch hor.

Nese oknem do kořán, za ním chraptivým hlasem bude se ztrácet temnej chór, až nakonec

A právě Vabirivola jako jeden z výše uvedených borců si zaslouží, aby nebyl zapomenut. Mnozí ho znáte, mnozí znáte jeho písně, ale vsadím pětník, že o něm mnoho nevíte. Nemám tím na mysli, kdy se narodil nebo kam chodil do školy, ale jaký byl člověk a muzikant. My jako kapela KTO, když se Valdemar přestěhoval a když už jsme zase směli hrát, tak dal Tony Linhardt dohromady pár muzikantů a pod názvem Vandr do 50. jsme jezdili po vlastech českých. Tam jsem se důvěrněji s Vabim seznámil, ale už bylo pozdě. Vaby byl nemocný a uzavíral se do sebe. Ale když hrál a zpíval, tak byl skvělý jako vždycky.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Úvodně jsem chtěl popsat Vabyho od začátku do konce, ale našel jsem autentickou vzpomínku jeho bratra Mickeyho. A ta říká vše. Přečtu vám ji. Jak čas ubíhá, paradoxně přibývá takzvaných důvěrných přátel, souputníků a nejlepších kamarádů Vabyho. Nestačím se divit, kolik se rojí kumpánů a zasvěcených pamětníků bohatýrských tahů, mejdanů a průšvihu z dávných let. Kolik trochu záhadných lidiček, co Vabyho znali líp a důvěrněji než rodnej brácha. Naslouchám tomu s úsměvem a schovývavě. Neboť taková je cesta času. A brácha je už 20 let na stezce vedoucí do země bájí a pověstí. Pro mě je pořád tím rozchechtaným klukem, tím starším bráchou, co mě kreslil po plotech Poldovky jako tlusté dítě a nazýval mě stobratcem, vymyslel dusítko z pingpongového míčku, když mě rozeřvaného musil vozit v kočárku a později mě velkoryse zásoboval klukovskými poklady. Skautským kloboukem, prvním palisandrovým gipsnem, prvním movie knife z poldovské ocely. Vděčně myslím na jeho takzvané kytarové snídaně, kdy jsem před odchodem do školy musel přehrávat akordy a stupnice bolavými desetiletými prstíky. Na příspěvky, které mi z PT Páckého žoldu posílal do intru v Bechyni, na neopakovatelné okamžiky, které jsem s ním zažíval u ohňů a na jevištích. Vzpomínám i na divoké hádky o životě, muzice, na občasné rozchody a směřování. Chybí mi moc ta legenda fousatá. A vzpomínám denně. Chybíš mi, bratře Jirko. Mickey Rivola, psáno v únoru 2015 pro trampský časopis Puchejř.

0: Babi psal také povídky a články. Bylo jich dost, ale poslechněte si jeho pozdně jarní fejeton.
1: Trumpové už začínají mít v očích dálky. A to je vždy nebezpečné. Jaro vysouší cesty a cesty jsou tu od toho, aby se zkoumaly, kam vedou. Zvláštní na tom je, a mně můžete věřit, vím, co říkám, že všechny cesty bez výjimky nevedou do Říma, tam vede úplně jiná dálnice, ale do hospody. Ano, slyšíte dobře, do hospody. Já vím, že jste si mysleli něco o modrých dálkách, minulosti Jany Kosinové, přihmouřených očí starých trepperů, bílých prašných cestách, vedoucích za obzor. A co je za ním? Rozechvělém srdci starého tuláka, který na jaře zkrátka neudrží svoje toulavé boty na úzdě. No ano, to všechno je přece v cestách obsaženo. Ale právě proto je tramping tolik lidský, že nikdy nezastíral svou pravou podstatu. Družnost a kamarádství. Proto mohu také s plnou zodpovědností prohlásit, že žádná cesta není bílá, ani prašná a hlavně, že žádná cesta nevede za obzor. Ale každá, říkám, každá, vede do hospody. Jak dlouho jsme čekali na ty krásné zahradní restaurace, kde pod kaštany tak dobře zní naše tulácké písně. Celý život jsme čekali, až konečně se zhroutí ten fajnový systém kolektivní nezodpovědnosti, aby mohli přijít ke slovu zodpovědní jedinci, kteří vědí, co na konci každé cesty vedoucí za obzor musí být. Chladivý stín pod udržovanými kaštany, pivo dobré jakosti, podané s dobrým slovem a úsměvem, slušná cena a buřty s cibulí. Pár nejnovějších kazet bratří Nedvědů, ahoj, to je pak vandr. Jak krásně se pak v pondělí vyprávějí zážitky kamarádům ve frontě na podporu v nezaměstnanosti. Ale k věci. Jaro je zkrátka doba, která má pro každého z nás svůj zvláštní význam. Každý z nás si je také přizpůsobí k obrazu svému, jako jsem to udělal já.
0: Buďte opatrní, meze už vyschly. A jako tečku vám řeknu, že Vaby napsal 270 písniček. Jednu lepší než druhou.

0: Léto s Country rádiem.
1: Přednedávnem, přesněji 11. července, se konal country festival na Třepsíně, již dlouho zvaný Třepsínská zvonička. Byl jsem přítomen a moc se mi líbila kapela, kterou jsem už dlouho neviděl. A sice Poutníci. Já vím, že to je slavná kapela, že ji všichni dobře znáte, ale já jsem měl pocit, že v této sestavě jsem je ještě nikdy ani neviděl, ani neslyšel. Tak jsem si zašel za kapelníkem Jirkou Polou a drahnou chvíli jsem nasával novinky. Například, že kapela měla první koncert 4. prosince roku 1970 v Brně.

Ještě před tímto hraním si říkali Blue Monsters, modré příšery. Naštěstí tehdejší režim anglické názvy zakázal, takže s názvem Poutníci hraje soubor dodnes. Do podvědomí fanoušků se kapela dostala na základě úspěchů na festivalu Porta v 80. letech v Plzni. Ostatně, těch Port bylo povícero. 1982 Malá Porta, o rok později Velká Porta a Autorská Porta, a to samé následovalo ještě další rok 1983. Potom nástup na profesionální dráhu v roce 1988 a ještě předtím jedna autorská porta v Plzni v roce 1987. Za nástupem popularity skupiny samozřejmě mohou písně Roberta Křesťana. Nejslavnější je Panenka, ale i další pecky pronikly do podvědomí fanoušků folk a country hudby.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. 108 let trampingu na Country Radio.
1: Po odchodu Roberta se v kapele vystřídala celá řada skvělých muzikantů. V současné době hrají poutníci v sestavě banjo Petr Vošta, mandolína a zpěv Jan Máca, kytara a zpěv Jakub Bílý, kontrabas a zpěv a kapelník Jiří Pola, zvaný Karas. Poutníci za 56 let, co hrají, natočili a vydali 16 LP nebo CD. Nejmladší z roku CD 2026 se jmenuje Stíny na střechách. V posledních letech kapela jezdí s pořadem, který se jmenuje Přes 50 let v country. Tento je průřezem poutnické historie. Takže posluchači uslyší, jak písně od Roberta Křesťana, Panenka, až uslyším hvízdání a jiné, nebo skladby ze zmíněného CDčka Stíny na střechách.

A moc rád jsem si poslechnul čistokrevný skvělý bluegrass. Byla to paráda. No ale teď mi něco říká, že když nezařadím jednu známou písničku, mohl bych být i insultován. Takže to ji raději zařadím.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: V roce 2004 až 2009 jsme já a Franta Hacker na rozhlasové stanici Praha 2 vždy v sobotu vysílali 30-minutový pořad Cesty tramské písničky. Pořad měl dobrý ohlas a dostávali jsme hojně pochvalných reakcí. V posledních letech mi začaly tramské skupiny posílat svoje písničky. Zastal jsem jich docela dost, ale problém byl, že nemohly být vysílány. Pracovali jsme na tom, ale nepochodili jsme. Potom byl pořad uzavřen a já byl marot. Zkrátka, na ta CDčka jsem zapomněl. Ale teď mě napadlo, že bych do pořadu mohl občas zařadit něco z těch zapomenutých CDček, ale většinou už nemám žádné informace o názvech, jménech účinkujících a tak dále. No, něco s tím udělám. Zatím by mi mohlo pomoci, že mám CDčka, na které jsem nahrál o něch slavných 12 nových táboráků. Už si ani nepamatuju, kdo vyhrál a kdo byl poražen, ale vím, že autory byli Václav Fischer, Ronald Kraus, Milan Vlček, Antonín Hořínek a další. Nuže, dejme se do toho. Ze všech účinkujících nejstarší byli Westmeni. Takto legendární prvorepubliková tramská vokální a hudební skupina, která patřila k nejoblíbenějším a nejvýznamnějším představitelům tramské hudby ve 30. a 40. letech 20. století.

Pokud si vzpomínám, Červánek byla původně známá chatová a trymská osada, ležící na pravém břehu řeky Berounky u Žloukovic, a měla skvělý pěvecký sbor. Kdy sbor ukončil svoji existenci, nevím, ale dvojice muzikantů, Josef Kníže a Jiří Veštat, úspěšně pokračovali co by duo Červánek.

0: Eva Výšková byla zpěvačkou v 60. letech. Jistou pozornost zaznamenala písničkou Borůvková hora v roce 1964, ale pak se z povědomí diváků vytratila.
1: Pro nás slunce na plovárně nepraží,

Jiří Grossman byl jednou z legend českého humoru, komik, který výborně zpíval a psal skvělé texty. Za svůj, bohužel krátký život, toho dokázal hodně. Patřil i k zakladatelům české country, jeho songy se hrají dodnes i u táboráků a v hospodách.

musíte jet na konečnou do Bráníka a tam na nádražíčku přijede vláček, takový malinký vláček přijede a jedete s ním. Modřany, Modřany, zastávka, z Praslav, Jarov, Brané na Vrtlovou, Skokovice, Davle, vystoupíte, řeka a je vám hrozně, hrozně fajn.

Zajímavé drobnosti pronásledovali Milana Drobného. Jeho otec byl důstojníkem československé armády a za druhé světové války působil v československých perutích královského letectva. Rodinný původ pak byl Drobnému přičten k tíži, když v prvním ročníku gymnázia na Chmelové brigádě vyvolal rvačku o dívku se sokem z kádrově dobré rodiny. A byl za to vyloučen. Následně se přihlásil do přijímacího řízení na státní konzervatoř do oboru hudební komedie, kdy jeho uvolněné vystupování nadchlo předsedu komise Oldřicha Nového, jenž se pak stal i jeho třídním učitelem. Drobný se při studiu na konzervatoři seznámil s Karlem Gottem, s nímž ho pak pojilo celoživotní osobní přátelství. Z konzervatoře byl však na jaře 1963 donucen odejít krátce před dokončením studia, protože získal angažmá v divadle a to bylo z pohledu školy nepřípustné. Krátce poté byl na podzim 1963 odveden na vojnu, kde byl později zařazen do armádního uměleckého souboru a mohl tedy pokračovat v umělecké činnosti i přes časté kázeňské prohřešky, kvůli kterým byl degradován ze svobodníka zpět na vojína.

0: Greenhorns za normalizace zelenáči. To byla česká hudební skupina, jedna z legend české country. Vycházela z amerických stylů bluegrass a klasické country music. Ve své době se tomu žánru taky říkávalo country and western. Greenhorni fungovali v letech 1965 až 2020 a jsou spojeni především se jménem svého frontmana, textaře a nezaměnitelného zpěváka Honzy Vyčítala. K předním členům patřil také banjista Marko Čermák.
1: Když ho ládoval, že je nebezpečný pistolnický král.

Šady se rozplynu, pomalčím střelím. Rychle zahynu na pilinách, skončil s koutem opodál, zlatý si nasmíná.

0: Country Radio.
1: Zbývá nám už jen 6 účinkujících a nejsem si jist, zda vystačí čas. A tak bude lepší, když těch 6 zpěváků ponechám na příští pořad. A poslední kus vám zahraje skupina KTO, ještě jako trio v roce 1963. Loučím se s vámi a těším se na příště. Petr Třebický. Ahoj.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

láska na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krut,

zabila se, tak se radši strach. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a...
1: Já bych si to chtěl jenom...
0: Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
1: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
0: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
1: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl třeba vy... Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
0: No počkejte,
1: informaci.
0: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
1: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
0: Pořád se tu natáčí.
1: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
0: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořád.
1: Jo, pořád, rozhlasový pořád, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořád do rozhlasu, ano?
0: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
1: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
0: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
1: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
0: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
1: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je... Víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
0: Ano.
1: Až na ten knír ovšem, víte?
0: Dovolte, přece já žádný knír nemám.
1: No vy ne, ale moje manželka, víte?
0: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
1: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
0: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
1: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No, tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
0: Co s načatým večerem?
1: Co říkáte?
0: Co s načatým večerem?
1: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo ale. Co.
0: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu, jo, co s načatým večerem.
1: Jo tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
0: Ale
1: jako,
0: ne,
1: to název, já rozumím, otázka. To je otázka, no tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
0: Ale no, tak to snad je jedno.
1: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
0: Budín František.
1: A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
0: Na co to chcete?
1: Tady na ten papír jsem, ale... kdybyste se mě to...
0: Já myslím jako, na co chcete můj podpis? Co si to tady píšete?
1: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
0: Alibi?
1: Alibi, ano, ano.
0: Jaké alibi?
1: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi, to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
0: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo se myslíte, že jsem hloupej nebo co?
1: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
0: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
1: Pro nic za nic. Jak to pro nic za nic?

0: Co?
1: Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne, no tak to na tom nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, podívejte, tady máte, hlejte, duben, květen. Květen 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte? No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano, nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano, když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
1: No,
2: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, tak já vám věřím,
2: no,
1: to není
2: tak pojďte namátkou, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku. Vidíte? Tady to máte 15.10. Strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely. Vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou. Vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef takže... Šumferle?
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědomí. Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Šumferle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, šumferle, říkáte?
1: No,
2: no tak vidíte. A vidíte, ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte, kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Když je to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak
2: teď si...
1: na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý. Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Podezřelý z vloupání do spořitelní.
2: Kolik hodin?
1: Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Hejte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelní.
2: Vloupání do spořitelní, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí!

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byl...